cesta muže jinam nežli ženě. Odkud jinut rostou kmeny stromů nežli z hlíny? A proč ty

paprsky, přivíraj nám víčka. Odkud jinud rostou kmeny stromů nežli zlí.

někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

sednou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysli ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: Zlatá lásko, rád tě mám.
1: Radio Junior.

pravidelně, třeba dejme tomu 9 večer, si vyfotíš fotku, dáš na to nějaký dobrý filtr, prostě nazdílíš to na face rovno a jedeš, chápeš to.

0: naši blázni se
1: přinesli dva katalogy.
2: Kam prej letos?
1: Jestli Egypt?
3: Nebo do Londýna lodí?
4: Co ale praštění?

unikát. Zdál se mi můj osud zlý, však uši zatím narostly nedaleko s ušimi. Chodím zase s ušimi, sámuraji na mumraji, na mou duši slušení.

si neumím představit, co to znamená tak blízko slunce obíhat na stará kolena. Mám 80

0: Hezčí.
1: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyjunknu do dna.
0: Proč máš tak velké oči, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe viděla.
0: Proč máš tak velké uši, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe slyšela.
0: Tobě narostly fousy, baby.
1: To mám, Karkulko, proto aby... To aby mě zima nebyla.
2: Snad připravím vlka o lupu.
0: Proč máš takovou pusu, mami?

0: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď tu ti šelmo!
1: Tak já nevím, povídám stůj a on si lehne.
2: Je přihranej.
0: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
3: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
0: Tady je, tady je, snad nám ještě ožije. Vím, co s tím, vím, co s tím. Já jí z vlka vyprostím.
4: Pozor tam uvnitř!

0: svou babičkou.
1: Vystrašenou celičkou.
0: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka olub. Ještě zpívá vyře šiti, necháme-li zvíře žíti.
2: Radio Junior.

doma někam odběhla si, nevím, na nákupy asi. Já se chtěl jen proletět,

ozývá se čvachtání. To jsou asi vachtani. Vedle s tichou rozkoší. Tam si hroši lenoší. Lvi a taky ty kříci nemohou mi odříci.

co si myslíš o těch věcech, co si jednu z nich právě chystám udělat. Po všech těch nikam nevedoucích kecech, co se vedou, je to poslední, co chci, aby se styděla za mě a za to gesto, jak říkají, i přesto, že o nás nevědí nic, ale vůbec nic, jenom se domnívají a soudí.

a pojď, čekám pod schodem, vezmi si věci a pojď, neřeš furt co máma, vezmi si věci a pojď, tohle je mezi náma, tohle je lásko jenom naše. Jako když zamkli jsme si spolu v pokojíčku a smáli se jako malí našim, to jsou ty chvíle, který s tebou miluju, pro který doufám, že tě teď nevyplaším. Vím, je to hr, hrne se to mocně, por se nepřevrhne, když půjdeš pomoc mě, nečekuj, co nakecaj.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Někdy ptám se, kdo jsem já, kdo jsi ty, kdo vlastně řídí naše pocity, kdo s námi mává. Někdy říkáš, klidně běž nebo stůj, pro jistotu nikdy neriskuj.

0: s Jirkou Kohoutem.
1: Krásné dobré ráno, holky a kluci, bylo 6. Začíná ranní vysílání Rádia Junior. Dnes se probouzíme do 7. květnového rána. Je tady super den. Ano, super den, protože je sice čtvrtek, ale vlastně už tak trochu pátek a to je super. Pro ty, co ještě moc nevnímají, řeknu to tady ještě jednou a jasněji. Zítra je prostě volno, žádné vstávání a čas na výlet. Nebo na cokoliv jiného, co máte rádi, prostě volno a každý si může dělat, co chce. Nebojte, neblázním, i když v pátek je to dovolené, tak dneska můžeme klidně bláznit. Než se mrkneme na dnešní téma, zjistíme, co se děje kolem nás a jaké dnes očekávat počasí. Krásné dobré ráno s Rádiem Junior přeje Jirka Kohout. Ahoj.
0: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: Po více než 10 letech se dnes pro veřejnost otevřela Hertigovská zahrada Pražského hradu. Prostor, který je součástí komplexu jižních zahrad, bude přístupný zdarma od března do konce října, tedy stejně jako ostatní hradní zahrady. Současnou podobu získala zahrada v 60. letech 20. století podle návrhu architektů Richarda Podzemského a Adolfa Benče. Čeští hokejisté dnes zahájí poslední turnaj před mistrovstvím světa. Na švédských hrách se od 19 hodin utkají s domácí reprezentací, která v tomto ročníku Eurohockey Touru vyhrála všech 9 zápasů.

Venku je naštěstí příjemná teplota, hezky po dešti, tedy alespoň tady v Praze, takže na nule rozhodně není, jak zpívá kapela Činasky. Nicméně nás čeká docela pěkné počasí a teď pár minut po šesté tady máme předposlední vstávání v tomto týdnu a poslední školní ráno. Tak to je paráda. Já to tvrdím neustále, že škola je dobrá, ale nemusela by být tak často. Jak říkají dospěláci, všeho moc škodí. Dnes si ale nebudeme povídat o škole, naopak dnes budeme plánovat nějaké zajímavé výlety na odpoledne, na zítra, víkend nebo třeba na velké letní prázdniny, ty se také už pomalu blíží. Dnes prostě budeme výletovat, pochodovat, prozkoumávat, objevovat, tak si kamarádi nezapomeňte svačinu, vyrážíme. If we say

Tak a jde se výletovat. V Praze a jejím okolí čeká na vás romantika, sport, výlety do přírody, výstavy, koncerty i adrenalinové zážitky, programy pro rodiny s dětmi a další aktivity. Tak například Den otevřených dveří v Senátu 2026, Den otevřených dveří v Poslanecké sněmovně České republiky, konopiště, velitelství Waffen-SS, oživená zámecká kuchyně na zámku Žleby, Den otevřených dveří v Poslanecké sněmovně České republiky. Stačí si jen vybrat, tak jdeme na to.

0: 6 hodin, 12 minut, je tady čas na první blbinku dnešního rána.
1: Vtípek Rádia Junior.
0: Jedou takhle zvířátka na výlet a moudrá sova se ptá. Tak zvířátka, máte zabaleno všechno. A žába opakuje. Tak zvířata, a máte zabaleno všechno. Sova si toho nevšímá, pokračuje. No a teď se spočítáme, jestli jste všichni, ať můžeme vyrazit. A zase ta žába. No, tak se spočítáme, ať můžeme vyrazit. Sova se naštve a říká, ale to drze zelené zvířátko tam vzadu s námi nepojede. A tak žába na to. Je, a chudák krokodýl, ten se na ten výlet tak těšil.

0: ti o víkendu naše hitparáda?
1: Doběhni ji na webu radiojunior.cz.
0: Všechny díly hitparády tu najdeš v archivu i v článku k hlasování.
1: Těš se na hodinku plnou hitů a super zajímavostí.
0: Vyber si svůj nejoblíbenější song a hlasuj.
1: Čas na to máš do středy do 8 hodin večer.
0: Víc se dozvíš na radiojunior.cz/hitparáda.

Počasí bude prodlouženému víkendu přát a já mám pro vás jednu zajímavou akci. Je to komentovaná procházka po stezce svobody. Je dlouhá 10,5 kilometru a je to u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války. Akce zahrnuje odborný výklad a pietní akty u pomníčků v okolí Točné. Kdy? Tedy zítra 8. května 2026 v 10 hodin a startuje se na náměstí Antonína Pecáka na Točné. Přijďte vzdát hold těm, kteří neváhali, tato 10,5 kilometru dlouhá cesta vám nabídne jen krásné výhledy, ale především hluboký prožitek, který v učebnicích nenajdete.

0: tomto.
1: 6 hodin, 23 minut, krásné, dobré ráno a příjemné probouzení s Rádiem Junior. Teď máme na řadě písničku z hitparády, jmenuje se Baby, no a co? A je to z Brusu nová spolupráce zpěvaček Pam Rabbit a Evy Farné. A už teď je jasné, že to bude mega hit. Takhle si pochvaluje samotná zlatá slavice Eva Farná. S Pam jsem se potkala ve studiu už před rokem a zkoušeli jsme spolu něco hudebně hledat. Baví mě, že si postavila svůj koncepční svět, má vizi a je pracovitá. Tenhle společný song mě bavil od začátku a trochu odpovídá mé touze dělat hudebně různorodé věci, dovolit si uvolnit se. Snad bude lidi spojení nás dvou bavit. Pam Rabbit a Eva Farná, Baby, no a co?
2: No a co?

0: 14 a...
1: Tak, to byla písnička z hitparády. No a co, můžete nám napsat, jak se vám líbí, a nebo také třeba poslat nějaký svůj tip do hitparády. Budeme se těšit.

V sobotu vás čeká další výlet, pochod jarním českým krasem 2026. Je to už 52. ročník. Každý účastník obdrží na startu popis trasy s mapkou a v cíli diplom. Trasy jsou různě dlouhé, 6, 9, 15, 20, 25, 30 nebo 50 kilometrů a vedou v chráněné krajinné oblasti český kras. No a start je v Berouně, u té je lokomotiva Beroun a to od 6:30, to je tedy brzo, takhle na to, že je volno, ale můžete startovat až do 10 hodin, takže když přijdete za minutu 10, můžete ještě obdržet mapku a vystartovat. A na tom samém místě je také cíl a zdolat trasu, ať už si vyberete, jak dlouhou chcete, tak na to máte celý den. Končí se v 19:00.

V sobotu můžete oslavit Den Evropy 2026. Stačí přijít 9. května od 10 hodin do centra Zažijte Evropu na Národní třídě v Praze a užijte si den plný inspirace, diskuzí i zábavy pro malé i velké. Na co se můžete těšit? Živé natáčení podcastu Café Evropa o příležitostech pro mladé v Evropě, diskuze o Evropě se zástupci mladé generace, prezentace českých zemí Evropské unie a parlamentních organizací, slam poetry, soutěže a o zajímavé ceny, aktivity a workshopy pro děti.

Pokud chcete zažít trochu adrenalinu a opravdu neopakovatelné zážitky, vyražte do Děčína na Feráty. Je to krásná stěna, která je opravdu adrenalinem nabitá. Je to absolutně bezpečné, pokud člověk nedělá žádné blbiny. Vše se dá půjčit hned pod stěnou v půjčovně, jsou tam hned dvě vedle sebe. Všechno vám ukážou, vysvětlí, dostanete mapku a pustíte se do horolezení. Je to opravdu velký zážitek, vyberete si cestu podle obtíže, jak to zvládáte, vylezete nahoru, pak si sejdete hezky dolů. Takhle si to dáte několikrát, dokud máte chuť, sílu a touhu po dalším adrenalinu. No a když už vás to přestane bavit nebo budete unaveni, tak si můžete skočit nahoru nad stěnou do zoologické zahrady a prožít takhle krásný den, možná víkend v Děčíně, protože okolo jsou krásné cyklostezky, takže na kolo, na brusle, no a nebo třeba na vodu.

0: Dospívala Katy Perry a je tady...
1: Raní pomsta.
0: No já jsem zvědav, co si na mě Peťan připravil. Čau Jirko, zrovna minulý týden jsem se díval na film E.T. Mimozemšťan. A to mě inspirovalo k tomuto úkolu. Pověz nám, jak si představuješ mimozemšťany, jak vypadají a co umí. Hezké ráno, Peťan. No tak, jak si představuji mimozemšťany? Já si je představuji, že jsou to velmi prostě chytří. Chytří mimozemšťani. No, oni jako, já si je představuji tak, že oni umí měnit podobu. A vlastně my je nepoznáme, protože jsou stejní jako my. Nebo třeba jako zvířata, nebo prostě, že se dovedou tak jako přetransformovat do něčeho a někoho jiného. Spíš si jako myslím, že mimozemšťani jsou prostě mezi námi a kolem nás. Sem tam se vždycky jako něco objeví v nějaké jako podobě. A hrozně mě baví to tajemno kolem nich, že si lidi jako myslí, že tady jsou, ale těch důkazů jako není úplně tolik. Vždycky se něco jako objeví, nějaké vysekané pole nebo nějaký nápis nebo něco a všichni, wow, jsou tady mimozemšťani. Tak já si myslím, že oni jsou tak rafinovaní, že se nám prostě jen tak ukázat nechtějí, ale tak jako hezky se koukají na nás a baví se.
2: Když seš čahoun, můžeš hrát basket, nebo se z výšky jen tak dívat na svět. S žirafama se bavit nahned, ale hudba je pro všechny. Když seš chytrej, můžeš hrát šachy, překládat do čínštiny básně pana Máchy, založit startup, vydělat těžký prachy.

disciplínách jsme za zvadné kusy, ale na triangle vždycky zahraju si, protože hudba je pro všechny, a nebo na klavír, nebo na kytaru, a nebo na trubku.

0: jestli nevěříš, tak hele.
1: Tak hele, skončil svoji písničku Pokáč v 6 hodin a 44 minut, no a je čas se podívat na hitparádu. Pokud jste nestihli hlasovat do včerejší 20. hodinky, teď už to nedohoníte, protože hlasování je uzavřené, ale pojďme se podívat, které písničky jsou ve hře a bojují o tu příčku nejvyšší.
2: Rekapitulace.
3: Superhrdina, tak se jmenuje novinka od Karol a Kví.

získává Mikael nad věcí. Na sedmé příčce máme BTS a jejich megahit Swim.

0: 305. kole vítězí Sweet Girl od 13leté Kiary. Gratulujeme.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Tak děkujeme Klárce za to, že nám představila 10 hitů hitparády, no a na nové kolo hitparády a zajímavosti kolem showbiznisu, hudby a zákulisí se můžeme těšit opět v sobotu po ránu.

Česká republika, to je nepřeberné množství a spousta možností, kam vyrazit na výlet. Vybrat se dá mezi sportovními výlety, výlety do přírody, památkami, starobílými městy, která jsou plná života a kultury, nebo výlety za poznáním či zábavou. Tak společně dnes procházíme nějaké tipy na prodloužený víkend. Tak co třeba na Dolní Moravě? Už spoustu let funguje velká parádička, která návštěvníkům umožní projít se v korunách stromů s jedinečným výhledem na horské masivy v okolí. Svým tvarem připomíná let nočního motýla. Stezku v oblacích najdete poblíž horní stanice lanovky Sněžník ve výšce 1116 metrů. Ti odvážnější mohou k cestě dolů použít nerezový tobogán z okýnky, které bezpečně přivede až k samotnému úpatí rozhledny. Naopak k přesunutí se z jednoho patra do druhého můžou turisté vyzkoušet atrakci nazvanou rukáv, vyrobenou z husté sítě. Odpočinkovou síť využijí malí i velcí návštěvníci k relaxaci před nebo po výstupu na stezku. Unikátní atrakce nemá svým rozsahem v České republice obdoby.

Život je krásný, zpívá Krištof, máme 6 hodin 56 minut. Pojďme se podívat, kdo dnes ve čtvrtek 7. května, 127. den roku 2026, slaví svátek a narozeniny. Tak popřát dnes můžeme všem Stanislavům, kteří mají dnes svátek. No a narozeniny slaví například herečka Tereza Brodská, zpěvák a herec Adam Mišík, anebo influencer známý jako Mr. Beast. Holky a kluci, pokud dnes slavíte svátek nebo narozeniny, přeji vše nej.

0: s Jirkou Kohoutem.
1: Krásné dobré ráno, kamarádi, 7. hodina odbyla, od mikrofonu se dnes pokaždé z jiného místa hlásí i Jirka Kohout. Ahoj, dnes totiž cestujeme, výletujeme, objevujeme a obdivujeme krásy a zajímavosti v přírodě a okolí. Téma zní čas na výlet a tak nebudeme ztrácet čas a hned zas někam vyrazíme. Nezapomeňte si svačinu a dobrou náladu. Pokud přemýšlíte, kam na výlet, jak na výlet nebo co sebou na výlet, nemusíte, vše jsem vyřešil za vás. Vyrážíme před cestou, se nám bude hodit předpověď počasí a také zjistíme, co se děje kolem nás. Krásné, dobré ráno. Já vím, že ještě dneska vyrážíte do školy, ale zítra už tomu tak nebude, protože tady máme volno a je potřeba naplánovat si ho tak, abychom neztratili ani vteřinku z toho zázračného volníčka.
0: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: Po více než 10 letech se dnes pro veřejnost otevřela Hertygovská zahrada Pražského hradu. Prostor, který je součástí komplexu Jižních zahrad, bude přístupný zdarma od března do konce října, tedy stejně jako ostatní hradní zahrady. Současnou podobu získala zahrada v 60. letech 20. století podle návrhu architektů Richarda Podzemského a Adolfa Benče. Čeští hokejisté dnes zahájí poslední turnaj před mistrovstvím světa. Na švédských hrách se od 19 hodin utkají s domácí reprezentací, která v tomto ročníku Eurohockey Touru vyhrála všech 9 zápasů. Rulíkův výběr dnešního soupeře naposledy porazil loni v únoru na švédských hrách, kde zvítězil 4-1. A jaké bude oblačno, počasí?

Je tady poslední hodinka ranního restartu v tomto týdnu. Krásné dobré ráno od mikrofonu přeje Jirka Kohout. Dnes vás čeká ještě škola, ale pak už bude volno. Zítra státní svátek a my vymýšlíme, kam bychom se mohli vypravit, protože těch akcí, které budou zítra, v sobotu a v neděli přístupné, je opravdu hodně. Nicméně, co nás čeká v téhle hodince, už teď mám před sebou krásnou knihu, kterou napsala naše kolegyně Denisa Kimlová. Je to Tajemství planety Dor. A o tuhletu knihu budeme soutěžit v tajemném zvuku už za chviličku. Čeká nás také zvídavec Evy Sinkovičové a spoustu zajímavých tipů, jak strávit nadcházející 3 dny.

0: 7 hodin, 10 minut, jdeme na to.
1: Tajemný zvuk.
0: Mám v ruce tajemství planety Dor a tohle tajemství může být už brzy vaše. Stačí odhalit můj tajemný zvuk. Tuhle krásnou knihu napsala Denisa Kimlova, naše kolegyně, spisovatelka, moderátorka a ilustrovala Taťána Morová. Tak, důležité telefonní číslo 800 199 199, kdo se jako první dovolá, odhalí můj tajemný zvuk, kniha je jeho. No a tak může odhalit i tajemství Denisy Kimlové, které do této knihy schovala. Tak, jste připraveni? Jdeme na to. Pokud víte, kdo nebo co vydává tento zvuk, volejte.

0: Prospíval Michal Hrůza a my jdeme soutěžit. Já už mám na telefonu Aničku. Krásné dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak pak jsi se vyspala?
1: Dobře.
0: Dobře. No a jak se těšíš na prodloužený víkend?
1: Budu mít oslavu narozenin.
0: Tak to je.
1: Dětkou.
0: To je super. A kolikáté narozeniny budeš slavit?
1: 11.
0: Wow, tak všechno nejlepší. No a možná přidáme i krásnou knihu Tajemství planety Dor od Denisy Kimlové. Tak, ale teď už to záleží jen a jen na tobě. Pustím ti znovu tajemný zvuk. Tak Aničko, co by to mohlo být?
1: Vlk.
0: Myslíš si, že takovéhle zvuky vydává vlk?
1: Ano.
0: Jsi si jistá?
1: Jo.
0: A je to tak. Je to tak, odhalila si dnešní tajemný zvuk, tedy vlka, vytí vlka a tady u mě máš teďka tajemství planety Dor. Krásnou knihu plnou dobrodružství a tajemství. Máš radost?
1: Jo.
0: Tak
1: děkuju.
0: To je... No tak, rádo se stalo a děkuju, že jsi zavolala. No a co tě čeká dneska?
1: Tak škola, písemka,
0: wow, písemka.
1: Přírodovědy.
0: Jajaj, tak držím palce.
1: Děkuju. A pak jedu domů po škole.
0: Jedeš domů a pak už pohodička, klídek, 3 dny volna
1: jo.
0: A příprava na narosky. Tak jo, tak ať se podaří písemka, hlavně vydaří oslava, všechny pozdravuj, užij si to, měj se krásně a ještě jednou gratuluju. Ahoj!
1: Ahoj!
0: Tak, Anička získala knihu, zítra se bude také soutěžit, ale zítra nás čeká prázdninové vysílání Rádia Junior, tedy bude se vysílat od 10 hodin a těší se na vás Terka Rašová.

Máte rádi filmy a animáky? Tak nejvyšší čas vyrazit na Anifest, Anifilm, festival animovaných filmů v Liberci 2026. Mezinárodní filmový festival Anifilm je nejvýznamnější akcí svého druhu ve střední Evropě a je jediným mezinárodním soutěžním festivalem v České republice zaměřený na animovaný film. Tak letos odstartoval už 5. května a skončí 10. Každý rok se začátkem května významné historické město na severu Čech promění v epicentrum filmového světa. Právě tam mezinárodní soutěž krátkých filmů přináší to nejlepší ze světa. Světové animace, a to v 7 kategoriích, od celovečerního filmu přes počítačové hry, a česká tvorba září v soutěži Český obzor. Pozor, vítězné krátké filmy z Anifilmu mají navíc šanci získat Oscara. Anifilm ale není jen o soutěžích, návštěvníky a návštěvnice čeká bohatý nesoutěžní program a s jedinečnými tematickými bloky, inspirativní a nabitý industry program a pestrý výběr doprovodných akcí. Výstavy, animační dílny, koncerty, divadla a ještě mnohem víc. Tak mrkněte se na webovky Anifilm 2026 a dozvíte se víc. Je to v Liberci, to už jsem říkal, tak pokud to nemáte daleko a máte rádi animované filmy a vše, co se kolem nich točí, třeba když se točí, tak zajděte, stojí to za to.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: 7 hodin 28 minut, nejvyšší čas dozvědět se něco zajímavého. Je tady dílna Evky Singovičové a Zvídavec.
1: Zvídavec Evy Singovičové.
2: Ahoj holky, ahoj kluci, milé zvídavky a zvídavci. Zdravím vás u dalšího dílu. Tak jakou zajímavost tu máme dnes? Delfíni jsou aktivní a společenští savci z řádu kytovců. Lidé si je oblíbili pro jejich hravost a schopnost předvádět se. Je běžné, že se skupina delfínů přidá k lodi a předvádí skoro akrobatické kousky. Delfíni však přitahovali pozornost lidí už v minulosti. Často jsou vyobrazeni na starobylých předmětech, například na talířích, vázách nebo na stěnách chrámů. Delfíni mají své místo i v legendách. Říká se, že loď, kterou doprovázejí, je obklopena štěstím. Námořníci je považovali za posly dobrých zpráv. Obývají moře téměř po celém světě. Existují ale i druhy sladkovodních delfínů, kteří žijí v řekách. Obecně jsou delfínovití nejrozmanitější skupinou kytovců. Existuje přes 40 druhů a liší se zbarvením i velikostí. Všichni jsou ale masožraví. Živí se rybami, drobnými korýši a olihněmi. Zajímavé je, že delfíni vůbec nepijí vodu. Veškeré tekutiny získávají z těl ulovených živočichů. Delfíni mají také specifický způsob dorozumívání. Žijí ve skupinách a vzájemně komunikují pomocí klikání, mlaskání a hvízdání. V těchto zvucích mají určitý systém, který se ještě nepodařilo podrobně prozkoumat. Ví se ale, že každý delfín má svůj specifický zvuk, písknutí, které slouží jako jeho jméno nebo podpis. Díky tomu se mezi sebou delfíni poznají. Mají určité zvuky pro předání informace, že se blíží nebezpečí, nebo když se svolávají na lov. Specifické pískání také vydává matka při komunikaci s mládětem. Takzvané klikání je využíváno nejen pro komunikaci, ale také k orientaci pomocí echolokace, tedy určení místa objektů pomocí zvukové ozvěny. Velká část delfíních zvuků je však pro lidské ucho neslyšitelná. Zachytí je jen speciální přístroje. Dosud se ale neví, jakým způsobem je jazyk delfínů utvářen a jestli funguje na principu slov stejně jako naše řeč. Tvrdí se, že delfíni jsou velmi inteligentní. Výzkumy se však provádí převážně na delfínech, kteří žijí v zajetí, takže mnozí vědci vysokou delfíní inteligenci odsouhlasit zatím nechtějí. Jisté ale je, že jsou učenliví a že jejich mozek je v poměru k tělu opravdu velký. Delfíni jsou známí také tím, že se snaží pomoci svým druhům v nouzi. Zraněného delfína ostatní nadnáší a ví se i o případech, kdy takto delfín pomohl topícímu se člověku. Možná proto, že jeho velikost a pohyby připomněly delfínovi vlastního druha, který potřebuje pomoci. Za zmínku u delfínů určitě stojí i jejich jednohemisférový spánek, kdy polovina mozku spí a druhá je vzhůru. Delfíni tak stále jedním okem pozorují okolí. Bdělá polovina mozku také hlídá pravidelné dýchání. Moji milí zvídavci, pokud chcete o dorozumívání delfínů a dalších zajímavostech někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. Kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Zítra startuje závod míru nejmladších. Je to Jevíčko a je to 50. ročník. Je to velká akce. V pátek slavnostní zahájení 50. ročníku na Palackého náměstí v Jevíčku. To už v 9 hodin, no a pak se začne závodit. Časovka, první etapa 4500 metrů ve Smolně, směr Jevíčko. A také spousta doprovodného programu. Začíná to velkou soutěží, která bude probíhat v pátek 8. od 17 do 18 na Palackého náměstí v Jevíčku. Věková kategorie předškolní a školní děti. A je to soutěž vyhlášená v rámci konání tady toho závodu míru nejmladších 2026. Soutěž v malování na chodník. Jo? Budete malovat na chodník, na silnici a potom přejedou ti závodníci, kteří budou finišovat do cíle. Dále vás čekají tvůrčí dílničky. Ty budou v sobotu od 16 hodin v areálu Panského dvora. No a velký hudební doprovod v Jevíčku v sobotu v Panském dvoře 9. května. Nejdřív 18 band základní umělecké školy Jevíčko, v 18.30 ABBA, Chiquita Revival a ve 20.15 Elán Hana Revival. No a potom 21.30 After Party. Je to opravdu velká sportovní akce a vzhledem k tomu, že je to 50. výročí, tak se bude opravdu na co těšit.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

7:40, poslední cesta do školy v tomto týdnu a potom krásné 3 dny. Už víte, co budete dělat? Pokud ne, poslouchejte pozorně. Ranní restart Rádia Junior, mám pro vás pár parádních tipů. Nebo zítřejší klub Rádia Junior od 17 hodin nabitý tipami na víkend. No a také jednoho krásného olympionika Marka Millera, který bude po 19. hodně mým hostem.

Tak, holky a kluci, a co dnes večer? Dneska večer se na vás těší Denisa Kimlová, která má dnes jednoho krásného hosta. Tak je to obráceně. Ne Denisa Kimlová, ale moderátorka Eva Sinkovičová, ta má dneska zajímavého hosta a tou právě bude Denisa Kimlová, spisovatelka, autorka rozhlasových her a moderátorka Rádia Junior. Takže pokud teď víte, na co byste se Denisy rádi zeptali, tak klidně pište do mailu a večer odpoví na vaše otázky.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Hitparáda Rádia Junior, to je věc, která vás baví, no a v sobotu se můžete těšit na další kolo. Pokud jste nestihli hlasování do včerejší 20. hodinky večerní, tak teď už to nedohoníte, můžeme jen čekat, jak hlasování dopadne a těšit se na to, že nám to Klárka prozradí. Ale které písničky jsou ve hře, zjistíme už teď.
1: Rekapitulace.
2: Superhrdina, tak se jmenuje novinka od Karol a Kni.

0: a ve 305. kole vítězí Sweet Girl od 13-leté Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

Čtvrteční ranní restart je u svého konce, připravená je poslední písnička, nezbývá, než se rozloučit, ale ještě předtím prozradím, že dnes má svátek Stanislav a narozeniny slaví například herečka Tereza Brodská, zpěvák a herec Adam Mišík nebo influencer zvaný jako Mr. Beast. Tak holky a kluci, mějte se moc a moc hezky, užijte poslední školní den v tomto týdnu, no a hlavně ty krásné tři dny volna. Odpoledne se na vás těší FK Sinkovičová, no a v 19.00 jí doplní Denisa Kimlová, no a zítra se můžete těšit v tom posunutém prázdninovém čase od 10 hodin na Teresku Rašovou, no a od 17 hodin už opět společně budeme plánovat tipy a víkend, zkrátka kde se co šustne, no a v 19 hodin Marek Miller, mladý český olympionik, tak mějte se moc a moc hezky, od mikrofonu se loučí Jirka Kohout, ahoj.

0: Rádio Junior, pohádka. Děti, pane bratranče, už se to nese. Pane Spejble, co se to tu stalo? Pepo, vám bouchly kamna?
1: Do neznámého biotopu vstupuje samice druhu Homo culinarius. Navzdory výrazné proměně terénu vykazuje jisté znaky dominance. Stabilní uchop pekáče se svatomartinskou husou a silný put nakrmení mláďat. Ovšem stále bez informace, že právě překročila hranici teritoriálně exponovaného hnízdiště jednoho baheního samce.
2: To je drama.
0: Tady není vidět ani na krok. Měl byste to vyvětrat. Haló!
3: Jú, neslyšeli jste něco?
0: Je tu někdo?
4: Paní Kateřina.
1: Balda zpozornil a jeho receptory se aktivují. Jeho signální soustava, čich, zrak, chuť a hmat hlásí přítomnost samice a dokonce i potravy.
5: Tak se dočkal.
0: Dočkal jsem se. Tady jsem, koroptvičko moje. Jaká koroptvičko?
6: No?
0: To bych si vyprosila. Co pak nevíte, jak oslovovat dámu?
6: Co?
0: A kde vlastně jste? V tom kouři není vidět na krok. Co to je? Bahno? A ten pach? Co se to tu stalo?
6: Nechceš si přisednout? No, šihni na to. Mám tu fajnový bydílko.
0: Co prosím?
6: No?
0: Co je to za šaškárnu? A proč jste na té větvi?
6: No, z tebe jsem na větvi, křepeličko.
0: Pane Spejble, kde se ukrýváte? Tohle mi musíte vysvětlit.
6: Ale no tak, zapomeň na toho točňáka. A podívej se do mých oček. Koukni na mě. Jsem fešák. Tak ukaž svoje city. Poslyš, kochoptvičko. Kuchu, kuchu. Nech mě, ať se...

0: siedzim we trzech wociczkach.
1: To bude jenom modra z brýlí.
0: A pozor, buso, má to druhou sloku.
1: Ano?
0: Jsi tak neodolatelná.
1: Ale na to teď není čas.
0: Já se dávám ti svou záruku.
1: Podívejte se, jak
0: když
1: to tady vypadá.
0: Když večer ve tvém obědí.
1: Ale co moje karma?
0: Jak Renault k tobě přiletí.
1: Víte, my hledáme instalatéra.
0: Čas hní zdení.
1: Cože?
0: Sneseš mi vajíčko. Kaptvička! Kiki-hiki! Hody-hody do provody! Dejte vejce malovaný!
1: Ale co vás to napadá? Vždyť nejsou Velikonoce, pane bratranče.
0: Ne?
1: Navíc s prázdným žaludkem se špatně myslí. Zkuste si nejdřív něčeho zobnout.
0: Zobnout? Jakože nějaký dlabanec?
1: Ano.
0: Tak prýma, už mám hlad. Co tady máš dobrýho? Žabí starinko? Nebo dušenej rákos? Nebo...
1: A co třeba pečenou husičku?
0: Husičku? Husičko! Vždyť je to pečenej pták!
1: No jistě, co by to taky bylo jiného? Jste v pořádku?
0: Nejsem v pořádku! Vy kanibalové, vy ptákožrauti, vy zpropadení Pražáci!
1: Pražáci? No dovolte, už jste byl v Brně.
0: Jak se to mohlo stát? Ne, ne, ne, ne, ne, nechci bejt s nima. Prej, přijeď hned do Prahy, je to tu nové a prima. To tak. Psala mi, že hledá svého druha, že jedna duše teskní, kde je ta druhá, tak jsem přijel.

0: Sam, prezes sobak. Teď dají si mě na mrazák a pak mě do strouhanky zabalí. Já nechci skončit v trojobalu.
1: Ale nebojte se.
2: Bojím. Vy Češi do toho trojobalu narvete úplně všechno.
1: Já v tom převleku nepoznala, že jste ptal.
0: Místo lásky potupně snědem.
1: Ale u nás takové velké exotické ptáčky nejíme.
3: V rámci mezidruhové komunikace pozorujeme častý fenomén. Samice druhu Homo sapiens volí strategii odložené reakce, založené na empatii, načasování a schopnosti regulace konfliktu. Naproti tomu samčí jedinci reagují impulzivně. Preferují dramatickou eskalaci konfliktu, často spojenou s prvky konfrontačního rituálu.
4: Jistě, nejsilnější přežije.
5: Děti, není jiná možnost. Až řeknu tři, tak se na toho zvrhlíka vrhneme. Jasný?
6: Jasný!
5: Jedna.
3: Sebedůvěra jedince Balaeniceps rex vykazuje strmý pokles. Typický pro fázi sociálního kolapsu po neúspěšné interakci. V etologii označujeme tento stav jako moment zlomu. Bod, odkud už jedinec nevidí cestu zpět.
1: Děti!
0: Paní Kateřino!

0: většiny druhů samice v krizových momentech aktivují stabilizační mechanismus. Jehož cílem je obnovit sociální rovnováhu.
1: Kam čert nemůže, nastrčí babu.
2: Josefe, co to tady vyvádíte? Takhle nedáváte dobrý příklad dětem.
3: Já vím, paní Katko.
2: Už jsme to spolu přece probírali.
3: Ale ano, ale nechci...
2: No tak co vy tomu
3: řeknete? Malko, nechte si to vysvětlit. Ženská, hele, za všechno, za všecičko může tamhle ta operichaná slepice.
4: Já jsem kohoutek. A nekřičte na mě.
3: Já už toho mám dost, paní Katko. Víte co? Z ničeho nic se tu objevil, tak mě tady máte, tady bude bahno, tamhle bude kurník a vy se všichni račte poroučet.
2: Ale vždyť je docela milý. Mě oslovoval Koroptvičko.
3: Neříkejte.
2: Ano, a chtěl, abych mu snesla vajíčko.
3: A co vy na to?
2: No já na to, ale no tak, drahý příteli, v mých letech.
0: V rámci intraskupinové dynamiky samičích jedinců pozorujeme fenomén zvaný behaviorální zrcadlení, čili změna postoje. U jedné samice může spustit synchronizovanou odezvu s druhou samicí.
1: Mládí vpřed.
5: Ale počkejte, co když se ten chudáček ztratil a spletl si adresu?
3: Co? Adresu?
5: Adreso?
3: Co to je? Je Helemáni.
5: No.
3: Ale to by mohlo být.
5: No.
3: Vždyť on se pořád divil, že tu nikde není ta jeho...
4: Milá. Jo. Tvrdila mi, že tu na mě v pražské zoo bude čekat. A prd nečeká. Jen jste mě sem nalákali a teď mě sníte. Tak tohle to je ta vaše zoo.
2: Hned tam zavolám.
0: Zatímco Hejno řeší mezidruhovou krizi u bábovky a kávy, po dlouhodobém pozorování přecházíme z pasivní fáze výzkumu do fáze aktivní. Na základě telefonického oznámení jsme na cestě s transportním vozem z naší pražské zoo a vezeme samici člunozobce na Dejvickou adresu.
1: A konečně budeme mít padla.
5: Je, Žerik! Žeriček se vrátil!
6: A odkdy Žerik zvoní?
3: No jo, hurvajs, odkdy Žerik zvoní?
4: No obvykle nezvoní, no. Je, to je pošák, veď?
2: Obávám se, že to nebude, Žerik.
3: Ty hurvajš, běž otevřít.
4: Ty Máni, běž otevřít.
5: A co když to je? Pepin?
1: Ale my víme, Pepin to není.
0: A vida, do místnosti právě vletěla ona, člunozobka. Pozorujeme neočekávaný zvrat v dynamice skupiny. Přítomnost nové samice zásadně mění rozložení sil i hormonální klima.
1: Příroda je čarovná.
6: Bardo!
4: Je! Hurá! Tohle je ta moje Koroptvička z obrázku!
6: Já ti dám Koroptvičku! Kde se tak dlouho touláš? Z Afriky poslali echo, že jsi na cestě. A ty přijedeš a ani o sobě nedáš vědět. A hned na flám. A mě, aby strachem a obavami vypadalo pehý.
4: Koroptvičko, ty se tak krásně zlobíš. Hele, já ti to vysvětlím.
6: Nic mi nevysvětluj. Hele, ty, co seš, tučňák?
3: No, tak už je to rozkřiklo, prima.
6: Ty tady paříš s tučňákem?
3: Prý tučňák.
6: Jak tak vidím, tak jste si to tu krásně užili. položili?
3: Já si zamyslím, ano.
6: Takže vám nebude vadit, když si Baldu odvedu?
3: Já si zamyslím, ne.
6: Tak poleď, koholce, čas hnízdění. Přeci nechceš, aby jsme vyhnuli.
4: No to nechci, samozřejmě už letím. Počkej, drahá, no, není kouzelná. S Bohem, přátelé.
3: S Bohem. Je, já už nemůžu. Je, paní Kateřino, a teď si konečně dáme tu husičku.
2: Husička bude?
7: Hurá!
2: Až tady uklidíte tu džungli.
4: Ach jo. Jo, ale víš co, Máni? Pojď, pojď. Teď já už mám hlad jako...
7: Čluna zabec!
0: Zatímco v přirozeném přírodním prostředí rozhoduje o přežití dominance, právo silnějšího, v podmínkách urbanizovaného biotopu dochází k narušení tradiční hierarchie. Interakce původního obyvatele a nově příchozího jedince směřuje od konfliktu ke koexistenci a toleranci. A Balaenicepis rex, ač vychýlen z přirozeného habitatu, nestrácí svoji identitu, jedinečnost, právě naopak. Díky ní získává to nejvzácnější. Akceptaci. A možná i emoční vazbu, jež přesahuje rámec druhového přežití. Lásku.
8: Kolegyně?
0: Ano?
8: Nechcete tohle?
0: Oh, co to, co to je?
8: Já, jak si zachránil jsem to z Baldova hnízda.
0: Aha.
8: Listí.
0: Listí.
8: Víčka.
0: Víčka.
8: A kus.
0: Kus.
8: Rozšláplýho plastovýho kelímku. Pozor.
0: Ano.
8: Oslintaný rybí ocas. Bylo to na chodbě.
0: Kolego.
8: Ano.
0: To je dar.
8: Ano, dar.
9: Tenhle pták byl vážně podivý.
10: Kdo je moudrý, už se ani nediví.
11: Zvláštně i ten, kdo nosí frak. Zvlášť, když je

0: No, pěkně jste tu poklidili, jen co je pravda, to si zaslouží odměnu.
1: Hurá!
2: No jen s ním na stůl, paní Katko. To je vůně, to je vůně.
0: Tak co na ní říkáte?
2: Teda paní Katko, ta husa se na mě směje, hele, úplně se na mě směje.
1: To asi proto, že je tak krásně vypečená, jako Mánička.
2: Teda, já už jsem se bál, že se nedočkáme.
3: Ženičku! Pane Stejble, žery kloudí stehínko.
2: Ale no tak, žery, však si dočkáš. Zbydou na tebe kostičky. A vy si už konečně v klidu sedněte, paní Kateřino.
1: No, ať nám nevynesete spaní.
0: Tak, dobrou chuť.
1: Dobrou chuť.
2: No, konečně. Kdo to...
1: Tati, víš, co si myslím?
3: Pepin!
4: Pozdrav pámu, bratranče! Bratranče, já zvonil, ale nikdo neotvíral, tak jsem vzal za kliku a měli jste otevřít.
2: Je to Pepin.
0: To je váš bratranec?
4: Pedo, ono se to zvenku nezdá, ale vevnitř to je nádher. To já bych si nechal líbit.
0: Jen si nabídněte.
4: No, teda. To se mně líbí. No, to se mně hodně líbí. A vy si teda žijete. No, to je krásná husička.
1: Teda vy musíte mít ale hlad. Pane bratranče.
4: Já jsem přijel ze Žižkova.
3: Až ze Žižkova?
4: Jo. Ze Žižkova. Já jsem bratranec Hruškovic Aničky. No, a ono se u nás říká, že tady výborně vaříte. No, tak jsem to přijel ochutnat, jo. No,
0: hlavně, že vám chutná.
2: Moje husa.
4: No, tohleto. No, to je nádhera. Ta kurčička. To oni tam u nás vůbec nemají. No, teda, já bych si klidně přidal, fakt klidně.
2: To nemůže být pravda. To nemůže být pravda. On tu husu sežral i s kostmi.
4: Nudíte se? Kupte si medvídka mývala. Koukám, to už je tolik hodin. Já měl takový hlad. A co kdybych tady přespal?
2: No to je konec.
5: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
6: Chceš si poslechnout další příběhy?
5: Jdi na web radiojunior.cz

0: Jakou pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.

0: Myslíš si, že jsou všechny sovy moudré?
1: To se dozvíš v novém Hajajovi s názvem Lesohádky.
0: To se v těch pohádkách budou zvířátka hádat v lese?
1: Kdepak, Lesohádky jsou zkrátka pohádky z lesa. A Rádio Junior je vysílá denně od 18. května vždycky v 19.50.
0: A můžete si je taky poslechnout na webu radiojunior.cz
1: nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: můj holky, ahoj kluci, vítejte v mé tady ošounově pohádkové školce. Ahoj Jani.
1: Ahoj kamarádi, ahoj ušouné.
0: Jani, slyšíš to? Jaro je tady. Ptáčkové tu krásnou zprávu volají do všech stran.
1: Samozřejmě, že slyším ušounku a máš pravdu, je to nádhera. Když takové krásné ptačí zpívání posloucháš, to ti snad ani nemůže být smutno. No, škoda jen, že nepoznáme, který ptáček je který.
0: Poznáme?
1: Vážně, že bys byl až takový znalec ušouné?
0: Neřekl bych znalec, spíš kamarád. Hele, teď třeba zpívá Eda, jo? No určitě je to on, je to on. A tohle je Karlička. A pozor, tohle je Filipek, to je Filipek.
1: Aha, a Eda je kdo?
0: Kamarád.
1: Aha, a...
0: Ptáček.
1: Ano, ale jaký druh?
0: To jsem... zapomněl.
1: Jasně, takže jsme tam, kde jsme byli. Slyšíme sice krásně zpívat ptáčky, ale nevíme, který je síkorka, který špaček a který brhlík.
0: Nevíme, ale víme, kdo nám pomůže.
1: Pomůže nám ornitolog.
0: Jo, ale toho si nejdřív přeložíme. Nekoukej, Jani, jako bych ho chtěl překládat na půlku. Ale rád bych, abys kamarádům vysvětlila, kdo to ten ornitolog je. Ušounův překlad z dospěláčtiny.
1: Ornitolog je, kamarádi, vědec, který se zabývá ptáky a jejich životem.
0: Ornitolog ptáčky pozoruje, hodně o nich ví a taky se o ně stará.
1: Takže jsi měl pravdu, ušounku. Víme, kdo nám v rozpoznávání ptáčků pomůže.
0: Tak já pro něj, já už pro něj běžím.
1: Ušouné, počkej, neblázni, vždyť ani nevíš, kam máš běžet. Kamarádi, poslechněte si zatím pěknou písničku, já musím pro ušouna.

0: holky a kluci, stále posloucháte mou, tedy Ušounovu pohádkovou školku. No, a já právě hledám ornitologa a žádného nemůžu najít.
1: Ušonku, tady jsi. Uf, ty jsi vyběhl tak rychle, že jsem ti doběhla až po písničce. Prosím tě, proč běžíš, když nevíš kam?
0: No jsem věděl, mám na to jednu takovou poučku. V lese nějakou šišku vždycky najdeš.
1: Zajímavá poučka, jen co je pravda. Takže jsi myslel, že když půjdeš někam, kde zpívají ptáčkové, najdeš tam i ornitologa.
0: Ano, ale nestalo se.
1: Víš, ono by bylo jednodušší běžet do České společnosti ornitologické. To je místo, kde nějaký ornitolog vždycky je. Někdy jich je tam dokonce i víc.
0: Aha, a tam si nějakého ornitologa vyzobneš, teda vyzvedneš a vezmeš ho tam, kde zpívají ptáčkové a on ti řekne, kteří to jsou.
1: Ne, je to přesně naopak. Ornitolog vezme tebe, nebo mě, nebo kamarády, nebo prostě toho, kdo má zájem, na brzkou ranní procházku a po cestě vypraví a na různé ptáčky upozorňuje.
0: Aha.
1: A nebo, když procházky zrovna nejsou, tak vyrábějí různá videa, ze kterých se taky hodně dozvíme.
0: Tak já, Jani, nevím, teda, jestli mám běžet do České společnosti ornitologické pro ornitologa, nebo ne?
1: Ještě počkej, Ušonku.
0: Jenže já čekám jedině u pohádky.
1: No tak, když u pohádky, tak u pohádky. Tak si jednu dáme, ju?
0: Ušounova pohádka.

0: maminko, maminečko moje, tatínku, tatínečku, bojím se tu v pustém lese, pomozte mi najít cestu. Zabloudila jsem, ostružení mě ovíjí a zraňuje, lískové keře šlehají do očí, brzy bude tma a já nemohu najít cestu domů.
1: Marně voláš, Virginie. Jsi tak daleko od lidí, že tě tu nikdo nemůže slyšet.
0: Kdo jsi, paní? Nevidím dobře pro tu modrou záři, co kolem tebe plane.
1: Jsem lesní víla. Už dlouho tě doprovázím v tvém bloudění, ale ani já tě nemohu odtud vyvést. Každý, kdo se dostane do této lesní houštiny, buď zahyne, nebo musí vstoupit do mých služeb. Až po létech se můžeš vrátit zpět mezi lidi.
0: Udělám, co mi poručíš, paní. Jen mě odtud vyveď.
1: Podej mi ruku. Zavedu tě do svého království. Tak, tady jsem doma, Virginie.
0: To je krásný zámek. Kolem vchodu břízy, louka plná květin a zahrada plná růží.
1: Zazvoním. A dveře se nám sami otevřou. Pěkně se vyspi. Zítra ráno tě provedu zahradou. Tvojí jedinou starostí budou mé růžové keře. Ale teď už dobrou noc.
0: Dobrou noc, paní.

Ach, růžičky, nebýt vás, asi bych si tu připadala úplně opuštěná. Ani nevím, jak dlouho už jsem ve službách lesní víly. Měsíce. Roky. Sama snídám, sama obědvám, sama večeřím. Už se mi stýská po domově. I po naší kočičce.

0: Dobrý den, paní.
1: Je ti smutno, Virginie? I když jsi mě neviděla, já jsem po celou tu dobu tady byla s tebou a sledovala, jak si počínáš. Dobře se schovala. Dobře si plnila své povinnosti a dodržela dané slovo. Je možné svěřit ti i větší úkoly. Chci se vypravit na dalekou cestu ke své sestře, mořské paně. Dávám ti zde 13 klíčů od 13 komnat v zámku. Pamatuj si ale, do všech komnat se můžeš podívat. Jen do 13. komnaty nesmíš vstoupit ani do ní nahlédnout. Svěřuji ti do ochrany celý zámek a důvěřuji ti, pamatuj, důvěřuji ti.
0: Paní, kam jsi mi zmizela? Jen trocha modré záře zde zůstala a tyhle klíče v mé ruce. Růžičko červená, máš zrovna 12 plátků. Každý den jeden z tebe utrhnu a prohlédnu si jednu komnatu. Trhám první plátek.

zelený a ty krásné klece. Celý den se tady budu s vámi radovat, milí ptáčkové z první komnaty. Druhý plátek. Druhá komnata.

je 13. komnata. Poslední klíč. Do 13. komnaty nesmíš vstoupit ani do ní nahlédnout. Mám otevřít? Nemám? Vím co. Jenom škvírkou nahlédnout. Docela malinkou škvírkou. Víla to ani nepozná. Ale zvědavost mi nedá. Přece otevřu. Jaká je to záře? Na trůně sedí král. To je přece král slunce. A jak jeho paprsky pálí. Ouvej, ten žár mě spálí, honem zavřu. Proč jsem jen neposlechla? Jen škvírkou jsem se podívala, jen prsty strčila mezi dveře a zezlátl mi celý malíček. Víla pozná, že jsem neposlechla. A zlato nejde dolů. Co jí jen řeknu? Co řeknu, až se vrátí?

0: Jsem unavená po dlouhé cestě, Virginie. Potěšila jsem se svou sestrou mořskou vílou, ale už jsem se těšila domů. Věřím, že ses dobře starala o celý zámek. Vrať mi klíče. Co pak máš s rukou?
1: Píchla jsem se o trn růže.
0: To tě lituji. Kolik komnat si otevřela?
1: 12.
0: 13. si nebyla?
1: Ani jsem do ní nenahlédla. Opravdu nenahlédla.
0: Dobrá, chci ti věřit. 7 let si mi v zámku věrně sloužila a dobře si pečovala o mou zahradu. Propouštím tě ze služby, Virginie. A abys na mne v dobrém vzpomínala, odměním se ti. Máš ráda písničku o králi, co hrál na harfu? Pojď blíž. Pohladím tě na rozloučenou po vlasech. Tak. Každé ráno ti vypadne jeden zlatý vlas a promění se ve zlatou strunu harfy. Až budeš mít těch vlasů 12, promění se v harfu. Tou harfou si přivoláš své štěstí. Rozluč se se zahradou Virginie, s růžemi, s loukou a s břízami před zámeckou branou. Doprovodím tě k vysokému dubu. Do toho dubu se schovej, Virginie. Tam si přivoláš své štěstí. Přijede pro tebe krásný princ a ty se staneš jeho ženou. Ale tvé štěstí nebude mít dlouhého trvání. Budeš také hodně nešťastná. A štěstí se ti vrátí teprve, až se přiznáš, že jsi mě obelhala. Obelhala, Virginie.

0: Kdo jsi, krásná pano? Máš harfu? Řekni, máš také zlatý malíček?
1: Kdo jsi, pane? A jak víš, že mám zlatý malíček?
0: Jsem princ a konečně jsem tě našel. Ty jsi ta pravá, kterou mi předpovídali, dívka s harfou a se zlatým malíčkem. Ty jsi ta dívka, kterou marně hledám už 3 léta po celé své zemi. Jak ti říkají?
1: Jsem Virginie, princi. I ty jsi mi souzen. Bojím se, ale budeš-li se mnou šťasten.
0: Tvá krása a tvá hra a jistě i tvá dobrota, Virginie, nám určitě přinesou štěstí. Sedni ke mně na koně. Pojedeme na Královský hrad. Otec nám vystrojí svatbu a odevzdá mi vládu nad celým královstvím. Uvidíš, že budeme šťastní.
1: Podívej se, jak je krásně v té naší zahradě, můj pane, můj manželi. Pojď, posaď se a odpočiň si od svých starostí. Rozjasni zachmuřené čelo a zapoď vrásky. Zažeň královské starosti.
0: Ani nevíš, jak je mi s tebou dobře, Virginie. Velebím ten den, kdy jsem tě našel. Jsi krásná, dobrá. A v celém království dokonce jediná, která má zlatý malíček. Pověz mi ale, jak jsi k tomu malíčku přišla? Pověz mi to už konečně, narodila jsi se s ním?
1: Víš přece, že v naší chatrči byla jen chudoba. Kde by se vzalo zlato?
0: Tak jakým kouzlem nebo zázrakem se to stalo?
1: Neptej se, můj milý. Mám strach, že bych ztratila tvou lásku, že bych o tebe přišla. Snad, až se narodí náš synek, na kterého se tolik těšíme, najdu odvahu a všechno ti povím.
0: Vím, že jsi má dobrá, Virginie. Počkám tedy až do narození našeho synka.

0: Virginie, ani nevíš, jak jsem ti vděčen za našeho synáčka. Za našeho malého prince. Ukaž mi jej. Chci se na něj podívat.
1: Nezasloužím si být tvou ženou. Neuhlídala jsem našeho syna. Trochu jsem si zdřímla. A když jsem otevřela oči, byl pryč.
0: Co jsi to udělala, Virginie? Stráže! Stráže! Kdybych neviděl Virginie žal a smutek ve tvé tváři a slzy ve tvých očích, vyhnal bych tě.
1: Máš na to plné právo. Odejdu. Přináším ti jen žal a neštěstí.
0: Nechci tě ztratit, Virginie. Řekni, kdo ho mohl odnést. Mluv přece.
1: Lesní víla. Za to, že jsem ji kdysi obelhala. A v tom je i tajemství mého zlatého malíčku. Teprve teď jsem našla odvahu ti o tom povědět a zachránit tak snad i naše dítě.
0: Nic už neříkej, Virginie. Vydáme se za lesní vílou.
1: Poprosím ji o odpuštění.
2: Věděla jsem, Virginie, že jednoho dne přijdeš.
1: Přiznávám se. Oklamala jsem tě, paní. Odpusť mi, prosím.
2: Odpouštím ti, Virginie. Pohleď. Tady v dutině stromu leží váš chlapec. To je odměna pro vás. Pro tebe, Virginie, že jsi našla odvahu přiznat se. A pro tebe, králi, že jsi nezapudil svou ženu a zachoval jí lásku. Ale malíček na tvé ruce, Virginie, zůstane navždy zlatý. Do konce života ti bude připomínat tvou osudnou lež. Ale teď jděte. Ať zvoní zvony po celé zemi. A dbejte, aby i vaši poddaní byli šťastní.

0: holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Ušoun si poslechl pohádku a už by zase někam běžel.
1: Hele, Jani, ty mě musím říct trošičku zlobí.
0: Já?
1: Nejdřív chceš rozpoznávat ptáčky, no. Já ti chci doběhnout pro ornitologa.
0: No?
1: A ty najednou ptáčky poznávat nechceš?
0: Ale jo, chci.
1: No tak já běžím.
0: Zastav, našla jsem totiž jednu bezvadnou vychytávku, se kterou si i kamarádi s rodiči můžou užít v jarní přírodě spoustu zábavy. Je to speciální aplikace na rozpoznávání ptáčků podle zpěvu.
1: Jo.
0: No, takových aplikací je víc. Já našla aplikaci BirdNet a je bezva. Nainstalujeme si ji do chytrého telefonu úplně zadarmo. Potom nějakého ptáčka nahrajeme a aplikace nám hnedka řekne, co je to za ptáčka.
1: Paráda!
0: No to je paráda. Tak, rozpoznávací aplikace stažena do telefonu, jdeme ji vyzkoušet.
1: Vy určitě s rodiči taky vyzkoušejte. Pokud vás zajímá, kdo právě v přírodě zpívá, jo? Tak toho neudělejte.
0: A pokud vás zajímá, kdo vám zaspívá teď?
1: Tak to vám neřekne aplikace, ale já. Teď vám zaspívá Jana, která umí super písničku. Jmenuje se Hostina u Sýkorky a začíná právě teď.

0: ви послухати мов та де ушов нову погадкову школку. А ми уж віме, що тади у нас на школкове заграді співає коси, врабці, п'янкави, шпачці, доконце і птачик, co se jmenuje Zvonek, a taky Stehlík, Konipás a Červenka.
1: No a všichni zpívají moc krásně.
0: To máte společné, ty taky zpíváš krásně, tralalálko naše.
1: O, děkuji, Ušonku, taková chvála. Ty něco potřebuješ?
0: No, celkem bych něco potřeboval. Víš, Jani, super, že poznáme ptáčky podle zpěvu, ale co když zrovna mlčí?
1: Aha, ty myslíš, jak je poznáme podle toho, jak vypadají?
0: Ano.
1: Ale to je přeci ještě daleko jednodušší. Pořádně si je prohlédneme na obrázcích. Existuje spousta malých kapesních atlasů.
0: Takže si je můžeme vzít s sebou do kapsy na procházku a když nějakého ptáčka vidíme, tak si ho v té knížce, v tom atlasu můžeme najít. No to je bezva.
1: Přesně tak. Jen pozor na to, že většinou je jinak zbarvený sameček a jinak samička.
0: Ano, no to já už vím. Kluci jsou většinou barevnější, aby se holkám líbily.
1: Správně říkáš většinou, protože v některých případech jsou si zamečkové a samičky hodně podobní.
0: Hele, Jani, tak?
1: No,
0: vidíš? Co? No, to je brhlí.
1: A jo, a nebo brhlice.
0: V tomhle případě tu máme naštěstí písničkového rádce, takže jsem v klidu.
1: No a já? Já jsem v klidu vždycky.

0: chlapci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které jsme se dneska hodně naučili o tom, jak zjistit, kterého ptáčka slyšíme a jak ho poznat podle vzhledu.
1: Prostě si to jaro krásně užíváme.
0: A ještě líp si ho užijeme, když si trošičku zahádáme.
1: No a já rozhodně nejsem proti, tak jdeme na to.
0: Ušounova hádanka. Máme tu pro vás, holky a kluci, tři opeřence, které určitě poznáte i bez aplikace v mobilu.
1: Tak jsem s nimi.
0: Holky a kluci, nastražte ušiska a řekněte mi, koho to slyšíte právě teď.
1: Je, tak tu poznáme, že jo, holky a kluci. Je to 3, 2, 1, sova.
0: Výborně, já věděl, že moudrého ptáka poznáte skvěle. A co teď?
1: Tak poslouchám, poslouchám. Tak toho taky poznáme snadno, že jo, kamarádi? Zavrká a víme. Tak to pojďte říct všichni najednou. Je to 3, 2, 1, holub.
0: Paráda. Možná je poštovní, možná ne. Ale holub je to určitě. A vy jste zase určitě velcí šikulové. A kdo pak bude poslední opeřenec, kterého uslyšíte?
1: Tak, já už mám uši nastražené. Ty vtipálku, jasně, že poznáme i posledního opeřence. Je to 3, 2, 1, slepice.
0: Jo, super. Ale teď už se budeme loučit, viď?
1: Jasně, jen co poprosíme kamarády o obrázky.
0: Dneska nám, holky a kluci, namalujte ptáčka, který se vám líbí.
1: A nebo ptáčky, může jich být spousta.
0: Klidně, žluvu a žlunu, nebo brhlíka z brhlicích, nebo klidně blbouna nejapného. Prostě, jak se vám bude chtít.
1: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: A my potom někomu z vás pošleme za obrázek odměnu.
1: Teď už ale ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi Ušoun Rušoun
1: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si jako obvykle pustíme ještě jednu krásnou písničku. Tak ahoj.

Я... Эштемермо.

0: psát ku dnešnímu.
1: Pak byli přibližně severně či jižně stařenka šedivá, kde pak asi přebývá.
2: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře vidím, vlku.
0: Kdo to volá? Co to bylo?
1: To jen listí ševelilo.
2: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře slyším, vlku.
0: Někdo mluvil o vlkovi.
1: To jen zažustilo křoví. Nepak asi přebývá.

domečku zděném, vždy uklizeném, tak já jdu.

skupem. Jou, pežníci jsou volání to, jsou páni to, jsou páni lou. Pežníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Žádnej neřemeslo, nikdy to jim neneslo.

0: Ťap, ťap. Ťap, ťap. Ťap, ťap.
1: Jedna tlapka, druhá tlapka.
0: Ťap, ťap.
1: Posloucháme ticho šlápka.
0: Ťap, ťap.
1: Jak se tady tiše šlapká.
0: Ťap, ťap.
1: Jedna tlapka, druhá tlapka.
0: Ťap, ťap.
1: Ticho šlápku, mlcho šlápku.
0: Ťap, ťap.
1: Ukaž nám svou měkkou tlapku.
0: Ťap, ťap.
1: Snad ti na ní roste peří.
0: Ťap, ťap.
1: Tomu se však těžko věří.
0: Ťap, ťap.
1: Snad máš na ní vátičku.
0: Ťap, ťap.
1: Bys nevzbudil mátičku.
0: Ťap, ťap.
1: A nebo květy pampeliší.
0: Ťap, ťap.
1: Ty jsou možná ještě tiší.
0: Ťap, ťap.
1: Jedna tlapka, druhá tlapka.
0: Ťap, ťap.
1: Posloucháme ticho šlápka.
0: Ťap, ťap.
2: Chcete si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
3: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
2: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
3: Nový audioport

0: Minutové zprávy.
1: Po více než 10 letech se dnes pro veřejnost otevřela Hertygovská zahrada Pražského hradu. Prostor, který je součástí komplexu jižních zahrad, bude přístupný zdarma od března do konce října, tedy stejně jako ostatní hradní zahrady. Současnou podobu získala zahrada v 60. letech 20. století podle návrhu architektů Richarda Podzemského a Adolfa Benče. Čeští hokejisté dnes zahájí poslední turnaj před mistrovstvím světa. Na švédských hrách se od 19 hodin utkají s domácí reprezentací, která v tomto ročníku Eurohockey Tour vyhrála všech 9 zápasů. Rulíkův výběr dnešního soupeře naposledy porazil loni v únoru na švédských hrách, kde zvítězil 4-1. A jaké bude počasí? Dnes bude většinou oblačno, přeháňky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů.

0: holky, kluci, rodiče i prarodiče.
1: Už máte plány na sobotu 16. května?
0: Pokud ne, tak vás všechny zveme do Českého rozhlasu na Den otevřených dveří.
1: Těšit se můžete na bohatý program, který letos podpoříme i my na Rádiu Junior.
0: Připravili jsme si pro vás rozhlasový maraton s moderátory Rádia Junior.
1: Petr Ševčík, Jirka Kohout, Eva Sinkovičová, Klára Nováková, Denisa Kimlová,
0: Veronika Hájková, David Janečka a Adam Kebert s vámi budou vysílat živě.
1: Přijďte nahlédnout do rozhlasové kuchyně a vyzkoušet si, jaké to je, když se ve studiu rozsvítí červená.
0: Naviděnou v sobotu 16. května na Pražských Vinohradech.
1: Více se dozvíte na webu radiojunior.cz.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

něco proto, přemýšlel jsem o tom, má svatou pravdu, můj ty smutku, já na to nic mě potom není, ale daleko zdá se mi, daleko máš žirafičko od úst do žaludku, tomu říkáš hody, po

začínám se obávat o své bezpečí, neboť každou chvíli něco tady kvílí, neboť každou chvíli

až bluňka, žába zdáliku niká. Tyhle zvuky podivné mi nějak nesvědčí. Neboť každou chvíli něco tady kvílí. Neboť každou chvíli něco z džungle zaječí.

0: jedem žízní hynu, v puse ani slinu. V batohu mi zbejvá jen paštika zaječí.
1: A k tomu každou chvíli něco tady kvílí.
2: K tomu každou chvíli něco z džungle.

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: tak už to v životě chodí. Nedá se nic dělat, musíme odum dál.
1: Miska micky byla vždycky plná žrát.

mlha válí se na mechu, myslivci vstali už ráno. Zajíci zalezli a nechce se jim z pelechu, neboť se chtějí dožít Vánoc. S duchem zní fanfára, tram ta ra ra ra ra, po poli kráčejí střelci. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí budou velcí.

kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí budou velcí. Zajíci naposledy potřesou si tlapkama a potom obléknou dresy. Začíná speciální slalom mezi brokama na trati polelouky lesy. S duchem zní fanfára, tram tará, ra, ra, ra, po poli kráčejí střelci. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí budou.

0: šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: planeta.zavinac.
1: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
3: Po více než 10 letech se dnes pro veřejnost otevřela Hertigovská zahrada Pražského hradu. Prostor, který je součástí komplexu jižních zahrad, bude přístupný zdarma od března do konce října, tedy stejně jako ostatní hradní zahrady. Současnou podobu získala zahrada v 60. letech 20. století podle návrhu architektů Richarda Podzemského a Adolfa Benče. Čeští hokejisté dnes zahájí poslední turnaj před mistrovstvím světa. Na švédských hrách se od 19 hodin utkají s domácí reprezentací, která v tomto ročníku Eurohockey Touru vyhrála všech 9 zápasů. Rulíkův výběr dnešního soupeře naposledy porazil loni v únoru na švédských hrách, kde zvítězil 4-1. A jaké bude počasí? Dnes bude většinou oblačno, přeháňky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů.

0: Vy.
1: Hodně štěstí.
2: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
1: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
2: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
1: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
2: To já Hajaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
1: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
2: No jasně. Tak domluveno.
1: Jupi! Aha.

0: 100%. Už o tom víš.
1: O čem?
0: No, že na hitparádu Rádia Junior nemusíš o víkendu čekat až do 5 odpoledne. Nově si ji můžeš poslechnout už v sobotu v 9 ráno.
1: Je, tak to si dám k snídani. A co hlasování? Bude už fungovat?
0: No jasně, že jo. To taky startuje v sobotu v 9 ráno, kdy se ti na webu radiojunior.cz objeví nové pořadí 10 hitů a dvě novinky k tomu.
1: Hlasovat můžu až do středy do 8 večer?
0: No jasně. A znáš i tu vychytávku s hlasovací tabulkou?
1: Že když v ní klikneš na jména zpěváků a zpěvaček, tak se dostaneš na rozhovory s nimi?
0: Jo.
1: Ha, sypiš? Už jsem se takhle dívala třeba na videorozhovor s Lollipop, s Rebelkami, Pokáčem nebo Ivanou Korolovou.
0: Tak to jsem čekal.
1: Já zase vždycky při poslechu hitparády čekám na to, až se dozvím odpověď na soutěžní postřehovku, protože chci vyhrát merch od zpěváků a zpěvaček.
0: A už jsi něco vyhrála?
1: Ještě ne. Ale dozvěděla jsem se spoustu fun facts z pop music a to se

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Baví vás strašidelné příběhy o vlkodlacích? Tak následující pohádka by u vás mohla zabodovat. Vlčpana neboli Alison žije s kmotřičkou, sbírá byliny a těší se z náklonosti kováře Petra. A právě v tuhle chvíli se dozvídá, že má bratra Wolfyho. Už jeho jméno napovídá, že to není obyčejný muž, ale napůl člověk, napůl vlk a snad i vlkodlak. Pohádku Vlčpana napsal Vladimír Zajíc. Režie se v roce 2008 ujal Jaroslav Kodeš. Účinkují Andrea Elsnerová, Petr Halíček, Martina Hudečková a další.

0: Alison! Alison!
1: Bože, kde zas to děvče vězí?
2: Tady jsem, kmotřičko!
1: Úplněk už stojí nad lesem a ty se ještě touláš.
2: Byla jsem u kováře opravit kopáč.
1: Opravit kopáč? Prostě jsi byla za Petrem.
2: Taky potřeboval arniku na spálení.
1: Když jde o kováře, je ti každá výmluva dobrá.
2: Opravdu se spálil.
1: Dobře, dobře. Ale na co ještě čekáš? Začíná Velká noc. Nejlepší čas sbírat byliny. A pamatuj, že kvítka, rostliny ani kořínky nesmíš
2: trhat holou dlaní. Vím. Mám čistý šáteček.
1: A v lese dej pozor na zlé lidi.
2: Kmotřičko, lovci se vydali do hor za vlky a nikdo jiný.
1: Opatrnosti není nikdy nazbyt.
2: Dobrá, vrátím se do svítání. S Bohem!
1: Opravit kopáč. Spáleniny. Bodejť by se kovář nespálil, když má oči jen pro ní a nekouká, co dělá.

0: Kdo je to?
1: Prosím.
0: Ukaž se, ať už jsi kdokoliv.
1: Prosím, tady. Chytil jsem se v ostružení.
0: Tak se vymotej.
1: Rád bych, ale nejde to. Trny se mi zasekly do rány a pak nemám šaty.
0: Cože?
1: Je to tak.
0: Kdo jsi?
1: Wolfy.
0: Wolfy? Máš jméno jako vlk?
1: A to vadí?
0: Ne. Počkej, odtáhnu pro ty ostružení.
1: Au.
0: No, pěkně se zřídil.
1: To se může stát každému.
0: Nikdy jsem tě v našem lese neviděla.
1: Jsem lovec samotář.
0: Aha. Kdo tě poranil?
1: Nikdo.
0: Máš v boku ránu, jako by tě zasáhl oštěp.
1: Uklouzl jsem v noci na hraně rokliny a jak jsem padal ze svahu dolů, nabodl jsem se na ostrý konec ulomené větve.
0: Žádná roklina tu přece není.
1: Na opačné straně kopce ano.
0: Pěkný kus cesty.
1: Napřed jsem šel, pak se plazil a nakonec jsem omdlel. Probudil mě až tvůj zpěv.
0: Aha. A proč jsi nahý?
1: Šípky a trnky mi oblečení docela rozervaly.
0: Nevím, jestli ti můžu věřit. Kde máš tesák a luk a šípy?
1: Nejspíš v roklině. Až se dám dohromady, dojdu si pro ně.
0: Tohle zranění sám nevyléčíš. Půjdeš se mnou k nám a s kmotřičkou tě ošetříme.

0: mocičko! K mocičko!
1: No, snad nehoří, Aliso.
0: Ohřejte vodu a nachystejte byliny proti krvácení.
1: Koho si to přivedla? U všech bohů, Alison, děvče, vždyť je nahý.
0: K mocičko, teplou vodu a byliny.
1: No jo, už spěchám.
0: Tak, tady se posaď.
2: Divím se, že jsi nevykrvácel.
3: Nacpal jsem si do rány mech.
2: Vyznáš se.
3: Žiju v lese od narození. Jsem lovec.
2: Neříkej,
1: že o tom nic nevím.
0: Ukaž.

0: Nala.
1: Lovce Wolfyho vidím dnes poprvé.
2: Poslyš, Alison, rozumíš řeči zvířat?
0: Vím, co si mezi sebou říkají. Někdy na mě mluví a pak jim i odpovídám. Ale když mají vztek, jdu jim z cesty.
2: A co vlkům, vlčpano?
0: Těm rozumím nejlíp. Například vím, že dnešního večera se rozhodli prchnout do hor, protože lidé z osady se vydali na hon.
2: Lovit je?
0: Mají spadeno na vlkodlaka. Ale v našich lesích takový tvor nepřebývá, to bych musela vědět.
2: Takže lidé z osady jen tak blázní?
0: Nevím. Na hon je poslali kněží z chrámu boha lovu.
2: Říkáš, že tady žádný vlkodlak nežije. A přesto ho šli lovit?
0: Co mají dělat, když kněží poručí? Otoč se. Podívám se ti ještě na ten bok. No promiň. Rána je hluboká, musím ji pořádně vyčistit.
1: To vydržíš, Wolfy. Však to není poprvé, co?
0: Jak to myslíte, kmotřičko?
1: Podívej, kolik má na sobě jizev. Byla bych radši, kdyby...
2: Až mě Alison ošetří, hned odejdu.
1: To uděláš správnou věc.
0: Hotovo. Rány jsem ti zavázala, ale teď odejít nemůžeš.
1: Neboj, nahý nepůjde. Nějaké staré háby jsou na půdě.
0: O to nejde. Rána se může zanítit.
2: Neměj strach, Alison. Dobře si mě ošetřila a já musím rychle zpět do svého srubu v lese u skály.
0: Hloupost. Široko daleko žádný srub není.
2: Je. Sám jsem ho postavil.
0: To je divné. Čeká tam na tebe žena?
2: Nemám ženu. V noci mě uspává jen zpěv vodopádu.
1: Dost řeči. Alison, vylez na půdu a podívej se do truhlice s odloženými šaty.
0: Ano. Hned, kmotřičko.
2: Jak jste poznala, kdo jsem?
1: Tu ránu, Wolfy, nemáš od větve, ale od oštěpu.
2: Jenže taky nejsem vlkodlak.
1: Já vím. Když ses narodil, matka tě musela začarovat. Běž, synku, utíkej, chlapče, lesy tě ochrání. A potom přišla na svět Alison.
2: Takže já jsem...
1: Ano.
2: A vlčpana Alison ví...
1: Ne, ale budu jí to muset říct.
2: Kmotřičko, nebojte se, já ji ochráním.
1: Ty, to spíš ona ochrání tebe.
0: Našla jsem kalhoty a haleno.
2: Ukaž.
0: Nevím, jestli ti budou.
2: Tak, podívej, padnou mi, jako bys je ušila pro mě.
0: Lovci se vrací a vypadá to, že zprázdnou.
1: Podívám se.
0: Kdy tě zas uvidím?
2: To netuším, ale určitě se setkáme.
1: Jsou vzteklí, že jim kořist unikla.
2: Tím myslíte vlkodlaka?
1: Wolfy, nejlepší bude, když zmizíš. A rychle.
0: Kmotřička má asi pravdu, ale utíkej zadem, ať na ně nenarazíš.
2: S Bohem, vlčpano. S Bohem, kmotřičko. A dí.

0: Co je to s tebou, Alison?
1: Musím myslet na Wolfyho. Jestli cestou do srubu nepotkal lovce.
0: Třásly se ti z něho ruce.
1: Je tak...
0: krásný?
1: Kůže mu voněla, když jsem ho omývala vodou a kapradím, ale...
0: Jaké ale?
1: Nevím. Cítím z něj cosi zvláštního. Jako bychom patřili k sobě. Je to láska a zároveň není.
0: Alison, podívej se do zrcadla.
2: Proč?
0: Jste jedné krve.
1: Kmotřičko,
2: co to říkáte?
0: Pravdu, děvče. Wolf je tvůj bratr. Tvé dvojče.
1: Ne, to ne. Nikdy jsem o něm neslyšel.
0: A nejen to. Je také vlkem.
1: Chcete říct, že je člověkem a vlkem zároveň?
0: Ach, bože.
1: Tedy vlkodlakem?
0: Ne, je jenom člověkem, na kterého dopadl osud. Takže se občas změní ve vlka. Ale vlkodlakem není.
1: To znamená, že lovci dnes v noci...
0: Ano. Chtěli ulovit Wolfyho.
1: Proč jste mi to neřekla?
0: Pomalu, děvče, pomalu. Je to sudba. Tvoje matka byla kněžkou Bohalovu a věděla, že když se jí narodí dcera, bude mít schopnosti jako ona. Ale když se jí narodí syn, musí zemřít, protože by na ní Bůh žárlil, že věnuje péči jinému muži.
1: Proč?
0: Bohové jsou stejní sobci jako lidé. Mají své rozmary, ale na rozdíl od nás mají sílu a moc svůj záměr prosadit.
1: Tak jak to, že Wolf žije?
0: Tvá matka ho hned po narození začarovala do vlčete, aby Boha ošálila. Pak ses narodila ty. Ale za pár dnů vaše maminka zemřela a...
1: A Wolfy?
0: Zmizel do lesa. Zřejmě se naučil měnit z vlka do člověka a naopak. Ale aby se stal jen a jen lidskou bytostí, asi sám nesvede.
1: Zrušíte to kouzlo?
0: To já nedokážu.
1: Kmotřičko, vždyť... Vy přece všechno umíte. Tolik věcí jste mě naučila.
0: Já tě jen vedla, děvče, abys dokázala používat to, co jsi zdědila. Zachránit ho můžeš jenom ty.
1: Ale jak?
0: Když tvá matka opouštěla svět, nechala mi pro tebe dědictví. Měla jsem ti ho dát až za rok, ale myslím, že teď už je vhodná chvíle.
1: Co je to?
0: Hned uvidíš. Mám to. Podívej.
1: Píšťala?
0: Magická píšťala. Vidíš? Je pomalovaná podivnými značkami. Tomu, kdo na ní hraje, prý poradí, co má vykonat.
1: Mám zahrát?
0: Sama se rozhodni.

0: Slyším šeptat divná slova.
1: Co říkají?
0: Nevím.
2: Neboj se, si vyvolená. Pamatuj, že musíš chtít, hodně chtít. A pak se vše podaří.
0: U všech bohů už jim rozumím. A nejen to, cítím dým a vidím kopec. Na něm veliký plochý balvan, na kterém plane oheň. U něho dvě ženské postavy.
1: To všechno k tobě přichází z hudby?
0: Taky vidím hvězdnou oblohu a širokou korunu mohutného dubu. Jeho listoví ze spodu ozařují žluté odlesky plamenů. Na větvích se houpají lebky zvířat a ryb a vlají stuhy.
3: Pojď za nám.
2: Pol, pírka,
3: kopík, srst
2: a drápy cestu značí.
3: Příroda stezky času má,
2: které obyčejné lidské oči nespatří.
3: Nenech se odradit,
2: když vítr bude hvízdat skrze vřes a ořeš.
3: A světlo a tma se rozkmitají.
1: Co je?
0: Už zmizeli. Řekli, co měli a ukázali, co museli.
1: Odpočiň si, Alison.
0: Ne, teď nemůžu odpočívat, kmotřičko, musím jít.
1: Kam?
0: Na kopec, kde plane oheň a nad nímž rozpřahuje náruč dub.
1: Takové místo neznám.
0: Jenže oni mne tam čekají. Viděla jsem je a slyšela.
1: A nebylo to jen mámení. Já nic neslyšela ani neviděla.
0: Ne, ty ženy byly skutečné. Vím, že mi poradí, jak pomoci bratrovi.
1: A co kovář Petr?
0: Zajdu se s ním rozloučit.
1: Dobrá. Zbalím ti pár věcí na cestu.

0: 10 dnů chodím, ale žádný kopec v dohledu. Jen zubaté skály. Kde jste vy, co jste mě zavolali? Kde jste? Nic, jen ozvěra. Kdo je to?
1: Bolí.
0: Takhle řve medvěd.
1: Moc to bolí.
0: Počkej, hned budu u tebe. Chytil ses do pasti?
1: Rozsápu to, rozsápu.
0: To těžko, past má čelisti ze železa.
1: To jsi byla ty.
0: Já ne, já ti pomůžu.
1: Proč by měl člověk pomáhat medvědovi?
0: Protože past nastražili zlí lidé, ti, kteří chtějí ulovit mého bratra.
1: Pak mě, prosím, vysvoboď.
0: Ne, nejde to.
1: Jsi slabá.
0: Ne, poradím si. Zapáčím mezi železy dubovou holí. Takhle? I ještě? Asi vol.
1: Krev teče a bolí to.
0: Počkej, mám léčivou mast. No tak nehýbej se.
1: Teď to chladí. Příjemně chladí.
0: Naštěstí ti past nerozštípla kost. Ovážu ti tlapu, ale musíš nějaký čas našlapovat opatrně.
1: Čím se ti odměním? Řekni, čím?
0: Hledám kopec, nad kterým rozpíná korunu mohutný duk. Je to zvláštní místo.
1: Slýchal jsem v mládí pověst o posvátném stromu. Vyprávěli si ji staří medvědi, ale nevím, zda je pravdivá.
0: Pověz mi, ať vím, kterou stezkou se dát.
1: Směrem k poledni prý kdysi dávno stával prastarý strom, kde se za slunovratu setkávali zvířata i lidé.
0: Hned se tam vydám.
1: Hej, Alison!
0: Ty znáš mé jméno?
1: Ano. Vyškubni z mého kožichu pár chlupů.
0: Ale to tě zabolí.
1: Ale míň než zuby železné pasti.
0: Dobrá, tak teď.
1: Kdybys někdy potřebovala pomoc, hoď mé chlupy do vzduchu a zavolej. Já hned přispěchám.
0: Děkuji, příteli. A dobrý let.

0: poledni za sluncem. K poledni vede cestama. Skály jsem přelezla, ale slunce zmizelo v hustých korunách stromů. Kudy teď? Kudy? Kdo je tam? Takhle přece chrochtá jenom tanec.
1: Moc to bolí.
0: Ajej. Do hospodu se ti zabodl oštěp a zlomil se.
1: To ty jsi mě zranila?
0: Ne, já ti pomůžu. Počkej, opřu si o tebe nohu, zapáčím.
1: Chceš mě zabít?
0: Vydrž. Už je venku.
1: Bolí, to bolí, teče mi krev.
0: Lež, klidně lež. Naleju ti do rány léčivý balzám. Jenom nevím, čím tě obvážu.
1: Namaž mi hřbet blátem. Pod ním se rány vždycky. Za celý.
0: Tak dobře, hned to bude.
1: Teď to chladí, pěkně to chladí, děkuju.
0: Nemáš zač.
1: Čím se ti odvděčím? Řekni čím.
0: Hledám kopec. Na jeho vrcholu leží velký plochý balvan a nad ním rozpíná korunu mohutný dub.
1: V našem rodě se traduje pověst, že za času hlubokých lesů a širokých řek stával nedaleko posvátný strom. Nevím jen, zda je to pravda.
0: Nevadí. Řekni, jakou pěšinou skrz les se mám dát?
1: Tou nalevo. Vede k poledni.
0: Dobře. Sbohem.
1: Alison, nespěchej. Napřed vyrvi z mé srsti pár štětin.
0: Tak dobrá. Tak teď.
1: Kdyby jsi někdy potřebovala, hoď štětiny do vzduchu, zavolej a já ti přiběhnu na pomoc.
0: Děkuji, kamaráde. A dobrý lov.

0: za sluncem. K polední vede cesta má. Skály jsem přelezla, hluboké lesy prošla. A teď je tu řeka. Bude dál. Kdo je to?
1: Bolí, bolí, moc to bolí.
0: Takhle přece naříká jen skřivánek.
1: Jsem to já.
0: No tohle, zaplést si křídla do lovecké sítě, nemůžeš dávat pozor?
1: Kázání mi nepomůže.
0: Ale já ano, když sebou nebudeš tak škuba.
1: Chceš mě zahubit?
0: Pšt, jdi ty hlupáčku, chci ti pomoci. No, vidíš, už jsi venku, ale máš potrhaná křídla.
1: A bolí.
0: Neboj se, ošetřím ti je pavučinkou a za chvíli odletíš.
1: Čím se ti odvděčím?
0: Hledám kopec. Na vrcholu má velký plochý balvan a nad ním rozpíná korunu mohutný dub ověšený lebkami. Slyšel jsi o něm?
1: Staří skřivani vyprávěli, že náš rod v dávných časech hlídkoval v koruně velkého magického stromu.
0: Jakým větrným směrem k němu přilétali?
1: Podél řeky napoledne.
0: Díky. Hned se tam vydám.
1: Zadrž. Ještě si vytrhni z mého křídla pírko, kdybys někdy potřebovala pomoc.
0: Já vím. Hodím pírko do vzduchu a ty hned přiletíš.
1: Píp, píp. A děkuji, Alison.

0: poledni za sluncem. K poledni vede cestama. Skály jsem přelezla, hluboké lesy prošla, řeku přebrodila. Jenže tady na kopci cesta končí. Kudy dál? Snad mi píšťalka poradí.
1: Dokázala jsi to. Pojď k nám, pojď, Alice.
2: Kuřáda hrají a kráčej klidně dál.
1: Ničeho se neboj.
2: Ještě pár tónů, ještě kroků pár.
0: Nikoho nevidím.
1: Jsi na místě, děvče.
0: Ach, bohové, už vás vidím. Vidím vás. A taky strom a kámen.
3: Jistě.
0: Kde se to tu všechno tak najednou vzalo?
1: Prošla si k nám skrz bránu času, holčičko.
0: A kdo jste vy?
1: My jsme ty a ty jsi my.
0: Tomu nerozumím.
3: Patříme k tobě a ty patříš k nám. Ale žili jsme v čase před tebou.
1: To my jsme ti dali krev a myšlenky a schopnosti a taky lásku.
0: To bych ale musela být vaše...
3: Jsi moje vnučka, Alison. A tohle je tvá matka.
0: Babičko, maminko, vy žijete?
3: V tvém čase jsme dávno mrtvé, ale čas neběží jako řeka, nýbrž je široký jako moře.
1: Plujeme po něm sem a tam.
3: Jenom náš rod to dokáže.
1: Ty i my jsme teď v době 333 let před tvým narozením.
0: To přece není možné, maminko.
1: Ale ano. Důkazem je píštěla, která tě sem přivedla. Jen ty můžeš změnit běh věcí, které se už staly. I těch, které se teprve stanou.
0: Potřebuji pomoc. Tedy Wolfy ji potřebuje.
3: To dobře víme.
0: Lidé ho nahánějí po lesích, protože si myslí, že je vlkodlo.
1: To není pravda.
0: Tak jdi a řekni jim, jak to bylo, mami. Že jsi ho musela očarovat, aby se zachránil život.
3: Jsme jedné krve. Přivolali jsme tě, abys mu pomohla získat lék proměny. Ty, jen ty.
0: Já? Proč já? Vždyť ani nevím, jak to mám udělat. Vy dvě jste mocnější než já. Dovedli jste mě až sem.
1: Ale ty jsi vlčpana, nebo ne?
0: Jistě, jsem.
3: Tak pohli směrem, kde slunce zhasíná.
0: Vidím velikou jeskyni.
3: V ní sídlí jednooký had.
1: Ten had má na hlavě železnou korunu a pouze ona jediná na světě ukrývá kouzlo, kterým lze Wolfyho zachránit.
0: Což pak mi tu svou korunu dá?
3: To bude záležet jenom na tobě. Umíš přece mluvit s tvory přírody.
0: Žádný had mě nikdy neoslovil. Nevím, jestli to dokážu.
3: Je čas to zjistit.
1: Alison, dceruško, nosíš při sobě bílý šátek na bylinky?
0: Ano.
1: Legenda říká, že had korunu odloží jen jednou za 100 let, aby si ulevil od její tíže. Odloží ji však pouze na bílý šátek, který rozprostře pana.
0: Co mám tedy udělat?
3: Uvnitř jeskyně najdeš oltář z černého kamene. Přes něj šátek přehodíš, ostatní bude na tobě.
0: Rozumím.
1: Tak spěchej k jeskyni, Alison, než slunce zapadne.

bohové lesů, skal a potoků, stůjte při mě. To je ale obrovský had. Má hlavu vysoko vztyčenou a na ní koruna. Matně září. Jediné oko žlutě svítí jako pochodeň. Ach ne, spatřil mě.

0: žádná neopovážila.
1: Přeji ti dobrý podvečer.
0: Nejlepší čas na setkání je podvečer. Jestli bude dobrý, to se teprv uvidí.
1: Nerozumím ti.
0: Jen se nedělej. Řekni, kam se schoval tvůj rytíř?
1: Žádného nemám.
0: Nevěřím.
1: Nevěděla jsem, že mám s někým přijít.
0: To je k smíchu.
1: Ty se směješ? Proč?
0: Pobavila se. To se ještě nikomu nepodařilo. Co po mně chceš? Já obvykle každou pannu, která sem přijde, uštknu a jejího rytíře sežeru.
1: Mám nemocného bratra. Nemocného a nešťastného.
0: Tvůj bratr mě nezajímá.
1: Já ano?
0: Jistě. Dobře jsi mě naladil. Spolknu tě proto později.
1: Přišla jsem dobrovolně. Přece mě nemůžeš jen tak smíst.
0: A co čekáš od háda? Od zákeřného, jednookého háda?
1: Pomoc!
0: Ty voláš o pomoc z koho?
1: Tebe žádám o pomoc.
0: Možná si popovídáme líp, než jsem očekával.
1: Mého bratra může zachránit jen...
0: Už se začínáš. To ti nedochází, že až se vypořádám s tebou, vydám se po tvých stopách zpět a bratříčka si dám k snídaní.
1: I když jsi velký a mocný, tohle nesvedeš.
0: Chceš se vsadit?
1: Ano, můj život proti tvé koruně.
0: Troufáš si? Přišla jsi pro něco?
1: Přijímáš?
0: Proč ne? Ale až najdu tvého bratra.
1: Nenajdeš. Ještě se nenarodil.
0: Pak sáska neplatí. Obelstila sně.
1: To tedy ne. Bratr se totiž narodí a bude žít v budoucnosti stejně jako já. Pouze tvá koruna ho může zachránit.
0: Cože?
1: Tak co? Řekni pravdivě. Kdo vyhrál?
0: Zdá se, že ty zahráváš si s časem. Nože dobrá. Jak ty nakládáš s budoucností, tak já naložím s minulostí. Koruna bude tvá, ale pod jednou podmínkou. Kdysi dávno, že už jsem zapomněl, jak moc dávno, mi moje matka vždycky v podvečer zpívávala u kolébavku. Jestli mi zahraješ její melodii, zvítězíš. Pohleď.
1: Jaká to byla melodie?
0: Máš tři pokusy. Buď odejdeš s korunou, nebo navždy zůstaneš tady.
1: Dobrá.
0: Tále to není.
1: Třeba se ti bude líbit ta, co uspávala mě.

vždyť mám pírko. Leď si.

0: už jsem si myslel, že jsi na mě zapomněla.
1: Kdo to je?
2: Potřebuji tvou pomoc, skřivánku.
0: Proto jsem tady.
1: Slyšela jsi? Kdo je to?
2: Můj přítel a pomocník. Chci u kolébavku tvého dětství zahrát co nejkrásněji.
1: Jen aby...
0: Alison, ty snad víš, co hrát?
2: Ne, ale tvůj čistý ptačí hlásek ho určitě ukonejší do spánku. Tak tedy, 3, 2, 1...

0: Díky, nebeský zpěváčku. Had spí a koruna je moje.
1: Rád jsem ti pomohl. Alison,

0: sedmičku. Mám hadí korunu. Dokázala jsem to.
1: Výborně.
2: Poslyš, holčičko, tohle však zdaleka není všechno. Teď musíš najít kováře.
0: Kováře, ale to bude snadné.
2: Opravdu? Ten kovář totiž musí poznat, jaký předmět se v koruně ukrývá.
1: Teprve až z koruny znovu udělá to, co je v ní zakleto. Teprve pak s pomocí toho předmětu Wolfyho vyléčíš.
0: Ale co to má být? Jaký předmět?
1: To nikdo neví, Alison. Ani my ne.
2: A stále to není všechno. Naposledy musí železo zahřát v ohni s okvětí tisíci květé divizny. Pro ní se musíš vydat až do horského průsmyku ve slunečních horách, kde jedině roste.
1: A také musíš najít studánku v měsíčních dolinách a nabrat si vody, ve které kovář své dílo zakalí.
0: Proč tolik úkolů najednou?
2: Dceruško, zlomit kletbu je těžké.
1: A zrušit zakletí, které vyslovila matka z lásky k dítěti, si žádá nemalou oběť.
2: Začni hrát na píšťalu, Alison, a vydej se svahem dolů, ať projdeš branou zpět do svého světa.

0: Konečně! Alison, moje milá, jak já si zoufal.
1: Neměl jsi proč.
0: Že ne. Vklouzla jsi mi do srdce a já si život bez tebe neumím představit, kde jsi byla.
1: To by bylo předlouhé vyprávění.
0: Máme času, kolik chceme.
1: Nemáme. Podívej se na tohle.
2: Poctivé železo. I když... tak podivně tvarovanou korunu jsem ještě neviděl.
1: Připomíná ti něco? Dokážeš z ní něco udělat?
2: Nevím, co by si představovala, ale já vidím třeba železný zvon.
1: Cože?
2: Jak říkám, ta koruna v sobě ukrývá železný zvon.
1: Bohové, díky, že při mě stojíte. Tady máš polibek, Petře, a ať se ti dílo podaří.
2: Počkej, Alison, kam zase utíkáš?
1: Vrátím se, zatím zapal výheň a udělej ten zvon.

0: sluneční horteď. Tohle je ten správný průsmyk. Vidím diviznu obsypanou tisíci květy. Neboj se, rostlinko, opatrně tě výjmu ze země.
1: Ať tě to ani nenapadne.
0: Kdo jsi?
1: Ten, který střeží život rostlin.
0: Ale já je nutně potřebuji, abych zachránila bratra.
1: Tak bratra. A co pro mě uděláš, když ti dovolím ji utrhnout?
0: Cokoliv.
1: Dobrá. Vidíš tu skálu?
0: Ano.
1: Pod ní zmírají v temnotě mé další květiny a byliny. Nemohou vyrůst, kámen je dusí. Odval tu skálu a divizna bude tvá.
0: Odvalit skálu? To nezvládnu.
1: Pak máš smůlu, děvče.
0: Jde o život mého bratra Wolfyho a ty máš smůlu, děvče?
1: Ano.
0: Ale počkat. Vím, kdo mi pomůže.
1: Co to máš?
0: Chlupy z medvědího kožichu. Leďte. Leďte a svého pána přivolejte.
2: Zdravím tě, Alison. Co ode mne žádáš?
0: Medvěde, příteli, potřebuji tvoji sílu, abych odvalila tuhle skálu.
2: Nic těžkého. Než dvakrát zívneš, bude se kutálet průsmykem dolů.

0: Hotovo.
1: Děkuji. A dobrý lov, kamaráde.
0: Tobě taky, Alison.
1: Podívej, osvobozená kvítka se už derou za sluncem.
2: Divizna je tvá.

0: hned vědím, jdou pěti. Počítám do pěti. Vkančím pelíšku, hladím mateří doušku. V hnízdě skřivánčím, zpívám o štěstí. Měsíční dolinou kráčím a... Tady jsi, studánko.
1: Celá zarostlá ostřicí, obklopená bahnětou mokřinou. Trochu ti vyčistím okraje a pak si z tebe naberu vody.
2: Ať tě to ani nenapadne.
1: Kdo jsi?
2: Ten, který střeží život vody.
1: Já je ale potřebuji, abych vyléčila bratra.
2: Bratra, bratra. Studánka je moje poslední dítě a já nedovolím.
1: Pst. Co mám udělat, abych si mohla nabrat vodu?
2: Jestliže prokopeš skrze bahno mokřiny strouhy, aby zahnívající močál zmizela, slunce v čiré hladině opět zazářilo, můžeš si vzít vody, kolik potřebuješ.
1: Prokopat strouhy? Ale já nemám tolik času.
2: Nemáš čas? Nemáš vodu.
1: Vím, kdo mi pomůže. Štětiny kančí, leďte a svého pána přivolejte.
3: Zdravím tě, Alison. Co ode mě žádáš?
1: Tvé silné kly a kopítka. Potřebuji vyrýt strouhy skrze mokřady.
3: To nic není. Než dvakrát zívneš, přeorám zemi a všechna špatná voda odteče.
2: Máš dobrého pomocníka.
1: Je to můj přítel.
3: Hotovo.
1: Děkuju ti. A dobrý lov, štětináči.
3: S Bohem, Alison.
2: To je krása. Hladina je jako zrcadlo. A znovu se v ní třpití slunce. Děvče, naber si ze studánky vody podle libosti.

0: U všech větrných bohů. U všech ohnivých démonů. Ne a ne. A ne. Nejde to.
1: Co se děje, Petře?
0: Alison, konečně jsi tady.
1: Stalo se něco?
0: Železu z koruny spílám, protože se mi v rukách spírá. Zvon je hotový a já se marně snažím vykovat jeho srdce. Už ho mám, ale pokaždé se zbortí. Něco takového se mi ještě nestalo.
1: Za to můžu já. Zapomněla jsem ti říct, že poslední díl zvonu musíš nažhavit v ohni, do kterého přidáš tuhle tisíci květou diviznu.
0: To pomůže.
1: Ano. A zakalit ho musíš ve vodě z měsíčního údolí.
0: Dobrá. Hoď kvítí na výheň. Začnu znovu. Železo rozpálíme. Tak. A teď s ním na kovadlinu. Už se klube.
1: Srdce mění barvy, jako by tlouklo.
0: Hotovo. Alison, nalij vodu do džberu.
1: Je připravená.
0: Tak. Teď se uvidí, zda vydrží.
1: Je nádherné. Je jako živé.
0: To hned poznáme. Zasadím srdce do těla zvonu. Takhle. A můžeš ho vyzkoušet.
1: Ale on nezvoní.
0: Ukáž. Opravdu. Nevydá ani jedno malé cinknutí.
1: Možná ho rozezní jen ten, komu je určen.
0: Asi ano. Už teď na něho žárlím.
1: To nemusíš. Co to bylo?
0: Ty jsi zazvonila?
1: Ne. Najednou se sám od sebe rozklinkal. Wolfi. To Wolfi je v nebezpečí. Musím za ním.
0: Půjdu s tebou, Alison.
1: Chtěla bych. Moc bych chtěla, Petře, jenže bude to nebezpečné.
0: Jdu s tebou. Nic mě neodradí.
1: Ne.
0: Ale ano. Miluju tě, Alison. Nevím, kdo je Wolfi, ale vím, že samotnou tě jít nenechám.
1: Dobře. Ale musíme si pospíšit, Petře.

0: něco zlého.
1: Kudy teď?
0: Říkal, že má srub v lese u skály. A v noci, že ho uspává zpět vodopádu.
1: Vím, kde to je. Dolů strání, pak bude potoka. Utíkejme.
0: Řeším Wolfieho. Určitě ho zase poranil.
1: Kdo?
0: Plovci poštvaní kněžími z chrámu boha lovu.
1: A proč oni?
0: Vidím srub. Tamhle.
1: Jo?

0: kacíčku.
1: Pryč, jdi pryč, Aliso.
0: Vím, jak tě vyléčit.
1: Pryč, ve vlčí podobě mě nikdo nesmí spatřit.
0: Jsem přece tvá sestra.
1: Přesto chci trhat.
0: Mám tě ráda.
1: Uteč, vlk ve mně řve, všechno roztrhat.
2: Uhni, Alison, žádný vlk nepřežije ránu sekerou.
0: Dost, přestaňte.
1: Ochráním tě před ním.
0: Copak jste se oba zbláznili? Tohle je můj bratr Wolfy a tohle kovář Petr, který pro tebe vykoval nové srdce.
1: Opravdu?
0: Jistě. Chceme tě zbavit prokletí.
1: Víš jak, sestřičko Vlčpano?
0: Jen tuším. Bratře, dotkni se zvonečku.

0: Vlčí kůže zmizela.
1: Srdce mu ale bije.
2: Které?
1: Obě. Jeho i to nové. Dýchá. On dýchá.
2: Otvírá oči.
1: Wolfy, bratříčku.
2: Slyšíš nás?
1: Vidíš mě, Wolfy?
3: Najednou mě nic nebolí. Dokonce si připadám, jako bych se vykoupal v křišťálovém vodopádu.
2: Jsi vyléčen?
3: Asi ano. Švagře.
1: Švagře?
3: Na vás dvou je vidět, že patříte k sobě.
1: Myslela jsem, že se budu o tebe starat, Wolfy.
3: Chceš snad, aby ten, kdo ti pomohl mě zachránit, aby ten, který tě miluje, žil sám? Hloupost. Jdi s ním do kovárny, Alison. Jdi, vlčpano. Ze mě je konečně člověk a mohu se vydat do světa.
1: Ale Wolfy...
3: Umím se o sebe postarat. Až najdu ženu, která bude do mého života patřit, jako ty patříš k Petrovi, zase mě uvidíš.
1: Slibuješ?
3: Ano, Alison. Slibuji.

Raz, dva, tři, čtyři. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Všechno si změř, všechno si změř.

0: Ahoj holky, ahoj kluci, vítejte v mé tedy ošounově pohádkové školce. Ahoj Jani.
1: Ahoj kamarádi, ahoj ušouné.
0: Jo, Jani, slyšíš to? Jaro je tady. Ptáčkové tu krásnou zprávu volají do všech stran.
1: Samozřejmě, že ji slyším, ušounku. A máš pravdu, je to nádhera. Když takové krásné ptačí zpívání posloucháš, to ti snad ani nemůže být smutno. No, škoda jen, že nepoznáme, který ptáček je který.
0: Poznáme?
1: Vážně, že bys byl až takový znalec ušou, ne?
0: Neřekl bych znalec, spíš kamarád. Hele, teď třeba zpívá Eda, jo? No určitě je to on, je to on. A tohle je Karlička. A pozor, tohle je Filipek, to je Filipek.
1: Aha, a Eda je kdo?
0: Kamarád.
1: Aha, a...
0: ptáček.
1: Ano, ale jaký druh?
0: To jsem... zapomněl.
1: Jasně, takže jsme tam, kde jsme byli. Slyšíme sice krásně zpívat ptáčky, ale nevíme, který je síkorka, který špaček a který brhlík.
0: Nevíme, ale víme, kdo nám pomůže.
1: Pomůže nám ornitolog.
0: Jo, ale toho si nejdřív přeložíme. Nekoukej, Jani, jako bych ho chtěl překládat na půlku. Ale rád bych, abys kamarádům vysvětlila, kdo to ten ornitolog je. Ušounův překlad z dospěláčtiny.
1: Ornitolog je, kamarádi, vědec, který se zabývá ptáky a jejich životem.
0: Ornitolog ptáčky pozoruje, hodně o nich ví a taky se o ně stará.
1: Takže jsi měl pravdu, ušounku. Víme, kdo nám v rozpoznávání ptáčků pomůže.
0: Tak já už pro něj běžím.
1: Ušouné, počkej, neblázni, vždyť ani nevíš, kam máš běžet. Kamarádi, poslechněte si zatím pěknou písničku, já musím pro ušouna.

0: Šonko, tady jsi. Uf, ty jsi vyběhl tak rychle, že jsem ti doběhla až po písničce. Prosím tě, proč běžíš, když nevíš kam?
1: No jsem věděl. Mám na to jednu takovou poučku. V lese nějakou šeško vždycky najdeš.
0: Zajímavá poučka, jen co je pravda. Takže jsi myslel, že když půjdeš někam, kde zpívají ptáčkové, najdeš tam i ornitologa.
1: Ano, ale nestalo se.
0: Víš, ono by bylo jednodušší běžet do České společnosti ornitologické. To je místo, kde nějaký ornitolog vždycky je. Někdy jich je tam dokonce i víc.
1: Aha, a tam si nějakého ornitologa vyzobneš, teda vyzvedneš a vezmeš ho tam, kde zpívají ptáčkové a on ti řekne, kteří to jsou.
0: Ne, ne, je to přesně naopak. Ornitolog vezme tebe, nebo mě, nebo kamarády, nebo prostě toho, kdo má zájem, na brzkou ranní procházku a po cestě vypráví a na různé ptáčky upozorňuje.
1: Aha.
0: A nebo, když procházky zrovna nejsou, tak vyrábějí různá videa, ze kterých se taky hodně dozvíme.
1: Tak já, Jani, nevím, teda, jestli mám běžet do České společnosti ornitologické pro ornitologa, nebo ne?
0: Ještě počkej, Ušonku.
1: Jenže já čekám jedině u pohádky.
0: No tak, když u pohádky, tak u pohádky. Tak si jednu dáme, ju?
1: Ušounova pohádka.

0: maminko, maminečko moje, tatínku, tatínečku, bojím se tu v pustém lese, pomozte mi najít cestu. Zabloudila jsem, ostružení mě ovíjí a zraňuje, lískové keře šlehají do očí, brzy bude tma a já nemohu najít cestu domů.
1: Marně voláš, Virginie. Jsi tak daleko od lidí, že tě tu nikdo nemůže slyšet.
0: Kdo jsi, paní? Nevidím dobře pro tu modrou záři, co kolem tebe plane.
1: Jsem lesní víla. Už dlouho tě doprovázím v tvém bloudění, ale ani já tě nemohu odtud vyvést. Každý, kdo se dostane do této lesní houštiny, buď zahyne, nebo musí vstoupit do mých služeb. Až po létech se můžeš vrátit zpět mezi lidi.
0: Udělám, co mi poručíš, paní. Jen mě odtud vyveď.
1: Podej mi ruku. Zavedu tě do svého království. Tak, tady jsem doma, Virginie.
0: To je krásný zámek. Kolem vchodu břízy, louka plná květin a zahrada plná růží.
1: Zazvoním? A dveře se nám sami otevřou. Pěkně se vyspi. Zítra ráno tě provedu zahradou. Tvojí jedinou starostí budou mé růžové keře. Ale teď už dobrou noc.
0: Dobrou noc, paní.

Ach, růžičky, nebýt vás, asi bych si tu připadala úplně opuštěná. Ani nevím, jak dlouho už jsem ve službách lesní víly. Měsíce. Roky. Sama snídám, sama obědvám, sama večeřím. Už se mi stýská po domově. I po naší kočičce.

0: Dobrý den, paní.
1: Je ti smutno, Virginie? I když jsi mě neviděla, já jsem po celou tu dobu tady byla s tebou a sledovala, jak si počínáš. Dobře se schovala. Dobře si plnila své povinnosti a dodržela dané slovo. Je možné svěřit ti i větší úkoly. Chci se vypravit na dalekou cestu ke své sestře, mořské paně. Dávám ti zde 13 klíčů od 13 komnat v zámku. Pamatuj si ale, do všech komnat se můžeš podívat. Jen do 13. komnaty nesmíš vstoupit ani do ní nahlédnout. Svěřuji ti do ochrany celý zámek a důvěřuji ti, pamatuj, důvěřuji ti.
0: Paní, kam jsi mi zmizela? Jen trocha modré záře zde zůstala a tyhle klíče v mé ruce. Růžičko červená, máš zrovna 12 plátků. Každý den jeden z tebe utrhnu a prohlédnu si jednu komnatu. Trhám první plátek.

zelený a ty krásné klece. Celý den se tady budu s vámi radovat, milí ptáčkové z první komnaty. Druhý plátek. Druhá komnata.

je 13. komnata. Poslední klíč. Do 13. komnaty nesmíš vstoupit ani do ní nahlédnout. Mám otevřít? Nemám? Vím co. Jenom škvírkou nahlédnout. Docela malinkou škvírkou. Víla to ani nepozná. Ale zvědavost mi nedá. Přece otevřu. Jaká je to záře? Na trůně sedí král. To je přece král slunce. A jak jeho paprsky pálí. Houvej, ten žár mě spálí, honem zavřu. Proč jsem jen neposlechla? Jen škvírkou jsem se podívala, jen prsty strčila mezi dveře a zezlátl mi celý malíček. Víla pozná, že jsem neposlechla. A zlato nejde dolů. Co jí jen řeknu? Co řeknu, až se vrátí?

0: Jsem unavená po dlouhé cestě, Virginie. Potěšila jsem se se svou sestrou mořskou vílou, ale už jsem se těšila domů. Věřím, že ses dobře starala o celý zámek. Vrať mi klíče. Co pak máš s rukou?
1: Píchla jsem se o trn růže.
0: To tě lituji. Kolik komnat si otevřela?
1: 12.
0: 13. jsi nebyla?
1: Ani jsem do ní nenahlédla. Opravdu nenahlédla.
0: Dobrá, chci ti věřit. 7 let si mi v zámku věrně sloužila a dobře si pečovala o mou zahradu. Propouštím tě ze služby, Virginie. A aby se mne v dobrém vzpomínala, odměním se ti. Máš ráda písničku o králi, co hrál na harfu? Pojď blíž. Pohladím tě na rozloučenou po vlasech. Tak. Každé ráno ti vypadne jeden zlatý vlas a promění se ve zlatou strunu harfy. Až budeš mít těch vlasů 12, promění se v harfu. Tou harfou si přivoláš své štěstí. Rozluč se se zahradou Virginie, s růžemi, s loukou a s břízami před zámeckou branou. Doprovodím tě k vysokému dubu. Do toho dubu se schovej, Virginie. Tam si přivoláš své štěstí. Přijede pro tebe krásný princ a ty se staneš jeho ženou. Ale tvé štěstí nebude mít dlouhého trvání. Budeš také hodně nešťastná. A štěstí se ti vrátí teprve, až se přiznáš, že jsi mě obelhala. Obelhala, Virginie.

0: Kdo jsi, krásná pano? Máš harfu? Řekni, máš také zlatý malíček?
1: Kdo jsi, pane? A jak víš, že mám zlatý malíček?
0: Jsem princ a konečně jsem tě našel. Ty jsi ta pravá, kterou mi předpovídali, dívka s harfou a se zlatým malíčkem. Ty jsi ta dívka, kterou marně hledám už 3 léta po celé své zemi. Jak ti říkají?
1: Jsem Virginie, princi. I ty jsi mi souzen. Bojím se, ale budeš-li se mnou šťasten.
0: Tvá krása a tvá hra a jistě i tvá dobrota, Virginie, nám určitě přinesou štěstí. Sedni ke mně na koně. Pojedeme na Královský hrad. Otec nám vystrojí svatbu a odevzdá mi vládu nad celým královstvím. Uvidíš, že budeme šťastní.
1: Podívej se, jak je krásně v té naší zahradě, můj pane, můj manželi. Pojď, poseď se a odpočiň si od svých starostí. Rozjasni zachmuřené čelo a zapoď vrásky. Zažeň královské starosti.
0: Ani nevíš, jak je mi s tebou dobře, Virginie. Velebím ten den, kdy jsem tě našel. Jsi krásná, dobrá. A v celém království dokonce jediná, která má zlatý malíček. Pověz mi ale, jak jsi k tomu malíčku přišla? Pověz mi to už konečně, narodila se s ním?
1: Víš přece, že v naší chatrči byla jen chudoba. Kde by se vzalo zlato?
0: Tak jakým kouzlem nebo zázrakem se to stalo?
1: Neptej se, můj milý. Mám strach, že bych ztratila tvou lásku, že bych o tebe přišla. Snad, až se narodí náš synek, na kterého se tolik těšíme, najdu odvahu a všechno ti povím.
0: Vím, že jsi má dobrá, Virginie. Počkám tedy až do narození našeho synka.

0: Virginie, ani nevíš, jak jsem ti vděčen za našeho synáčka. Za našeho malého prince. Ukaž mi jej. Chci se na něj podívat.
1: Nezasloužím si být tvou ženou. Neuhlídala jsem našeho syna. Trochu jsem si zdřímla. A když jsem otevřela oči, byl pryč.
0: Co jsi to udělala, Virginie? Stráže! Stráže! Kdybych neviděl, Virginie, žal a smutek ve tvé tváři a slzy ve tvých očích, vyhnal bych tě.
1: Máš na to plné právo. Odejdu. Přináším ti jen žal a neštěstí.
0: Nechci tě ztratit, Virginie. Řekni, kdo ho mohl odnést. Mluv přece.
1: Lesní víla. Za to, že jsem ji kdysi obelhala. A v tom je i tajemství mého zlatého malíčku. Teprve teď jsem našla odvahu ti o tom povědět a zachránit tak snad i naše dítě.
0: Nic už neříkej, Virginie. Vydáme se za lesní vílou.
1: Poprosím ji o odpuštění.
2: Věděla jsem, Virginie, že jednoho dne přijdeš.
1: Přiznávám se. Oklamala jsem tě, paní. Odpusť mi, prosím.
2: Odpouštím ti, Virginie. Pohleď. Tady v dutině stromu leží váš chlapec. To je odměna pro vás. Pro tebe, Virginie, že jsi našla odvahu přiznat se. A pro tebe, králi, že jsi nezapudil svou ženu a zachoval jí lásku. Ale malíček na tvé ruce, Virginie, zůstane navždy zlatý. Do konce života ti bude připomínat tvou osudnou lež. Ale teď jděte. Ať zvoní zvony po celé zemi. A dbejte, aby i vaši poddaní byli šťastní.

0: holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Ušoun si poslechl pohádku a už by zase někam běžel.
1: Hele, Jani, ty mě musím říct trošičku zlobí.
0: Já?
1: Nejdřív chceš rozpoznávat ptáčky. No. Já ti chci doběhnout pro ornitologa.
0: No?
1: A ty najednou ptáčky poznávat nechceš?
0: Ale jo, chci.
1: No tak já běžím.
0: Zastav. Našla jsem totiž jednu bezvadnou vychytávku, se kterou si i kamarádi s rodiči můžou užít v jarní přírodě spoustu zábavy. Je to speciální aplikace na rozpoznávání ptáčků podle zpěvu.
1: Jo.
0: No, takových aplikací je víc. Já našla aplikaci BirdNet a je bezva. Nainstalujeme si ji do chytrého telefonu úplně zadarmo. Potom nějakého ptáčka nahrajeme a aplikace nám hnedka řekne, co je to za ptáčka.
1: Paráda!
0: No to je paráda. Tak, rozpoznávací aplikace stažena do telefonu, jdeme ji vyzkoušet.
1: Vy určitě s rodiči taky vyzkoušejte. Pokud vás zajímá, kdo právě v přírodě zpívá, jo? Tak toho neudělejte.
0: A pokud vás zajímá, kdo vám zaspívá teď?
1: Tak to vám neřekne aplikace, ale já. Teď vám zaspívá Jana, která umí super písničku. Jmenuje se Hostina u Sýkorky a začíná právě teď.

0: kluci, stále posloucháte mou tedy Ušounovu pohádkovou školku. A my už víme, že tady u nás na školkové zahradě zpívají kosy, vrabci, pěnkavy, špačci, dokonce i ptáček, co se jmenuje Zvonek. A taky Stehlík, Konipás a Červenka.
1: No a všichni zpívají moc krásně.
0: To máte společné. Ty taky zpíváš krásně, tralalalko naše.
1: O, děkuji, Ušonku. Taková chvála. Ty něco potřebuješ?
0: No, celkem bych něco potřeboval. Víš, Jani, super, že poznáme ptáčky podle zpěvu. Ale co když zrovna mlčí?
1: Aha, ty myslíš, jak je poznáme podle toho, jak vypadají?
0: Ano.
1: Ale to je přeci ještě daleko jednodušší. Pořádně si je prohlédneme na obrázcích. Existuje spousta malých kapesních atlasů.
0: Takže si je můžeme vzít s sebou do kapsy, na procházku a když nějakého ptáčka vidíme, tak si ho v té knížce, v tom atlasu můžeme najít. No to je bezva.
1: Přesně tak. Jen pozor na to, že většinou je jinak zbarvený sameček a jinak samička.
0: Ano, no to já už vím. Kluci jsou většinou barevnější, aby se holkám líbily.
1: Správně říkáš většinou, protože v některých případech jsou si samečkové a samičky hodně podobní.
0: Hele, Jani, tak.
1: No,
0: vidíš? Co? No, to je brhlí.
1: A jo, a nebo brhlice.
0: V tomhle případě tu máme naštěstí písničkového rádce, takže jsem v klidu.
1: No a já? Já jsem v klidu vždycky.

0: chlapci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které jsme se dneska hodně naučili o tom, jak zjistit, kterého ptáčka slyšíme a jak ho poznat podle vzhledu.
1: Prostě si to jaro krásně užíváme.
0: A ještě líp si ho užijeme, když si trošičku zahádáme.
1: No a já rozhodně nejsem proti, tak jdeme na to.
2: Ušounova hádanka.
0: Máme tu pro vás, holky a kluci, tři opeřence, které určitě poznáte i bez aplikace v mobilu.
1: Tak jsem s nimi.
0: Holky a kluci, nastražte ušiska a řekněte mi, koho to slyšíte právě teď.
1: Je, tak tu poznáme, že jo, holky a kluci. Je to 3, 2, 1, sova.
0: Výborně, já věděl, že moudrého ptáka poznáte skvěle. A co teď?
1: Tak poslouchám, poslouchám. Tak toho taky poznáme snadno, že jo, kamarádi? Zavrká a víme. Tak to pojďte říct všichni najednou. Je to 3, 2, 1, holub.
0: Paráda. Možná je poštovní, možná ne. Ale holub je to určitě. A vy jste zase určitě velcí šikulové. A kdo pak bude poslední opeřenec, kterého uslyšíte?
1: Tak, já už mám uši nastražené. Ty vtipálku, jasně, že poznáme i posledního opeřence. Je to 3, 2, 1, slepice.
0: Jo, super. Ale teď už se budeme loučit, viď?
1: Jasně, jen co poprosíme kamarády o obrázky.
0: Dneska nám, holky a kluci, namalujte ptáčka, který se vám líbí.
1: A nebo ptáčky, může jich být spousta.
0: Klidně, žluvu a žlunu, nebo brhlíka z brhlicích, nebo klidně blbouna nejapného. Prostě, jak se vám bude chtít.
1: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ushoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: A my potom někomu z vás pošleme za obrázek odměnu.
1: Teď už ale ahoj, holky, ahoj, kluci, mějte se krásně.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si jako obvykle pustíme ještě jednu krásnou písničku. Tak ahoj.

Sandra. Yeah. Ich kann dir Mut.

0: dnešnímu?
1: Je pak bydlí přibližně severně či jižně. Stařenka šedivá, kde pak asi přebývá.
2: Vrků, vrků, vrků, vrků, já tě dobře vidím, vlku.
0: Kdo to volá? Co to bylo?
1: To jen listí ševelilo.
2: Vrků, vrků, vrků, vrků, já tě dobře slyším, vlku.
0: Někdo

tu v domečku zděném, vždy uklizeném, tak já jdu.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talkshow o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

0: krásné první květnové úterý mezi námi zvířaty. Vítám bezva partičku, je to Ariam, pes s velkým P, tedy nejen velikostí a vzhledem, ale taky jeho profese je velmi důležitá a vážená, to si ještě povíme. No, tedy povědí nám to dámy, které Ariama dnes do Rádia Junior doprovodili. Šárka Bartáková, jeho panička a trenérka, a Michaela van Erne, která vlastně toto setkání domluvila, přesně se tomu říká, iniciovala. Doma má Ariamu sestřičku Polárku, napsala o ní knížku a taky další knížku o psí lásce, a nejen psí, já bych řekla dokonce o všeobecné lásce. A tahle knížka se jmenuje Životopes. Prostě Míša je psí člověk a o tom si dnes budeme taky povídat. Já vás tady vítám, Míšo a Šárko.
1: Dobré Moc děkujeme, odpoledne. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já myslím, že se nabízí teď jedna otázka, ta musí prostě přijít jako první. Proč tu není Polárka?
1: Polárka hárá. Velice jednoduchá odpověď a ještě je v té fázi toho nejlepšího, takže by to bylo jak pro vaše studio velice nepříjemné, tak celkově by tady zanechala
0: pro
1: pachy.
0: Pro Ariamas.
1: No, to taky. A pro jakéhokoliv dalšího psa, který by měl hodně vyvinutý čich, protože ten pak zůstává dlouho. Takhle potentní fenky.
0: Ten by se trápil, no, to my víme. My jsme tady psí, my to víme. No, ale už je tady první dotaz. A to je, Míšo, taky na vás. Jak jste přišla k tomu nečesky znějícímu jménu?
1: Já mám nizozemského manžela, takže to je vyvdané příjmení a zjistila jsem alespoň doteď, že nemá žádný význam, takže to vlastně neznamená vůbec nic, ale je to tam.
0: Prostě se taky jmenujete. Tak, no a teď pozor, já mám radost, že teda máme tady hned další dotaz. Proč Ariam vypadá jako vlk? Tak to by mohla říct možná Šárka.
2: Sárlosův vlčák, jak už ten název napovídá, tak je to vlastně kříženec vlka a německého ovčáka. Takže ten vzhled vlastně podědil po tom panu vlkovi, nebo respektive po vlčici.
0: Já myslím, že tohle to bude taky jedno velké téma dnes. Toto zajímavé psí plameno. A já, jak říkám, mám velkou radost, že junioři mají v paměti náš e-mail, ale když nás někdo poslouchá dneska poprvé a kouká třeba poprvé taky, protože samozřejmě máme tady i kameru, takže můžete pejska vidět, tak si radši řekneme radiojunior@rozhlas.cz, telefon 800 199 199 a moc prosím, nevolejte do písniček. S láskou je pro nás vybral David Janečka. No a asi jste uhodli, že na jednoho z vás, kdo se přidáte s dotazy a svými psími příběhy a zkušenostmi, tady čeká senzační Míši kniha Životopes, a to i pozor, s podpisem. No a já doplním, že mezi námi zvířaty je i naše produkční Daniela Vodrášková a hezkou hodinku s námi všemi přeje Veronika Hajková, zvířecí agentka Rádia Junior.

0: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty a máme tu dva lidské hosty, Míšu a Šárku. A já bych začala tím, co je spojuje. Minulý týden jsme tu měli zajímavého psího hosta, Golden Doodla. A to jeho plemeno se hlásí k mnoha činnostem a schopnostem. Vodící pes pro nevědomého, rodinný, terapeut, sportovec, dokonce i lovecký pes. A dneska nám představí moji hosté, dámy, Míša a Šárka, další velice mladou psí rasu. Sadlsův ovčák, říkám to dobře.
1: Vlčák.
0: Sadlsův vlčák. Já myslím, že hodně lidí bude tápat. Tak řekněte nám prosím něco k historii toho plemene.
1: Tak snad si dobře pamatuju, že ve 20. letech minulého století pan Leonard Sarlous, Sarlous je příjmení člověka, který vyšlechtil toto plemeno, proto má tu čest nosit to jméno, tak vyšlechtil jakéhosi polovlka. Záměr byl samozřejmě, aby exteriér vypadal jako vlk a interiér, jestli se to tak dá říct, byl psí, čili aby ten pes měl psí povahu, poslouchal, ale aby vypadal zajímavě jako vlk, tak vyšlechtil toto plemeno a mělo být společenské, mělo být potom pracovní, úplně se nedařilo a stala se taková zvláštní věc, že manželka pana Sarlouse oslepla. A na základě toho pan Sarlous začal s těmi psy pracovat a skutečně z nich dokázal vychovat slepecké vodící, tedy psy. Takže to jenom taková část té historie.
0: Tak to je zajímavost, taková velká.
1: Že vlastně je to pracovní plemeno a není to pracovní plemeno.
0: No, mohli byste teda představit svoje pejsky, které máte doma? Už jsme teda samozřejmě tady Ariama představili, ale kolik mu je, tady samozřejmě na to budou dotazy, kolik je mu let a tady je docela i dotaz, kolik váží. Takže je vidět, že zaujal svojí muskulaturou.
1: Jestli je vidět, protože teď tady odpočívá v boudičce pod vaším krásným stolem, tak teď už je vzhůru. A já tedy nevím, kolik váží Ariam.
2: Asi 34 kilo, on není moc těžký.
1: Ale je vysoký. Což má být, to je v pořádku a to vlastně je takové imponující, že ten pes je samá noha, samá hlava, samé ucho a Polárka je teď, jak se říká na výstavách psům, kteří jsou tlustí, tak Polárka je v blahobytné kondici a ta těch 34 má určitě taky.
0: Taky jo.
1: Ne-li víc, no jak říká, ona je, ale v blahobytné kondici, čili je prostě tlustá. Je vysoká na fenku, určitě nižší v kohoutku než Ariam, ale je mohutná, je vysoká a tenhle vrch, áčkový vrch chovatelské stanice Vlčí pouto se povedl v tom smyslu, že jsou ti psi fakt pěkní, vysocí a pěkně stavění.
0: Jak se stalo, že jste se zamilovali zrovna do tohohle plemene?
1: Šárko?
2: Já jsem předtím měla sibirskou husky, a k těm vlčím plemenům mě to vždycky táhlo tou svojí přirozeností a nezávislostí a tyhle pejskové mají své vlastní názory a svůj svět takovej. A ten vlčák jako takový je velice přírodní plemeno, řekla bych, a to mě na nich baví. Takže jsem se nakonec rozhodla, že další pes, vlastně parťák, bude vlčák a bude to vlčák Sarlousův.
0: Takže jste si něco trošku nastudovala, že jo? No.
2: Ano.
0: Protože neříkejte, že jste tak čistá, jasná, jen tak věděla, že takovýhle pes existuje. To je jako já jsem to teda ještě nedávno nevěděla.
1: Já mám to štěstí, že já jo, protože jsem žila v Nizozemsku 4 roky. A protože to je nizozemské národní plemeno, tak ne, že by jich tam v té době bylo hodně, ti psi nejsou úplně vidět, protože to není pes pro každého, ale tehdy už jsem měla československého vlčáka, takže ta vlčí plemena mě vlastně zajímala stejně jako Šárku a dostala jsem se k těm Sarlousům.
0: No a tady ještě o to, že on možná není každý z těch psů nadšený z nějaké velké společnosti, čili když říkáte, že nejsou venku moc vidět, tak je to možná i tím, že ti majitelé, jak je znají, tak vědí, že by to pro ně možná bylo jako spíš utrpení je brát někam do společnosti, že spíš spolu dělají nějakou takovou jako intimnější činnost.
1: Ano, oni jsou

0: To gaučáci, ti Sarlousové, navzdory těm tělesným proporcím, je to obrovský pes, ale rádi pobývají na gauči i v posteli, takže mně se nezřídka stává, že se vzbudím s odkrvenými údy, nohama, rukama, a než ta mysl nastartuje a já lovím v tom polospánku, co se to děje, tak pak pochopím, že na mě leží ten pes. Takže u těch Sarlousů je velice pravděpodobné, že v tomhletom počasí někde relaxují doma na podlaze nebo na gauči.
1: Já bych ještě před písničkou teda využila toho, co jste říkala, že je to postelový pes, protože Honza se ptá, chtěl bych moc belgického ovčáka, prý tolik nelíná, protože mamka chlupy nenávidí. Je to pravda, že ovčáci a vlčáci mají lepší srst?
0: To je dokonalá otázka pro Šárku, protože má dva belgické ovčáky.
1: Takže dá se to srovnat a dá se, ale máme na to už jako poměrně málo času, dá se to říct rychle?
2: Určitě se to dá říct rychle. Malinoisové línají úplně stejně jako vlčáci, takže mají pocit, někteří mí, někteří víc, ale líná to všechno stejně.
0: To maminku nepotěší.
1: Ne. To maminku, ale Honzu asi nepotěšíme, co maminka, ta v tom má jasno, že jo? Honzo, musíš si koupit pořádný kartáč a hold prostě ty pejsci se musí vyčesávat.
0: Nebo se zbavit koberců, tak jako jsme to udělali my se Šárkou. Z lina už se to dá zamést.
1: Jasně, a vyluxovat, to jsou dneska rychlo luxy. Tak jo, dáme si písničku a po ní si budeme povídat dál o vlčácích. Moji hosté dnes jsou Michaela van Erne a Šárka Bartáková a krásný Sarlousův vlčák, který se jmenuje Ariam.

0: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty a my tady máme dnes dva hosty a jednoho pejska, což je jejich společný jmenovatel, Míši a Šárky. Jmenuje se a je Ariam, jmenuje se Ariam, protože já pořád, oni mu tady říkají ty holky nějak jinak.
1: Ryško. Říká se mu Ryško, ale je to Ariam papírově.
0: Takže já to vždycky jako mám v hlavě toho Ryška, nějak to tady motám. Ale vzhledem k tomu, že se z Ariama Ryška stal záchranářský pes, tak já se chci Šárky zeptat, jak se to stalo.
2: No, jak se to stalo? To je taková těžká otázka. Vlastně skoro náhodou bych řekla, protože jsem se té záchranařině jako takové začala věnovat právě s mojí předchozí Fenkou, kterou bavilo hledání a veškerá práce se mnou. A vlastně do toho jejího nebo našeho života jsme si pořídili Ryška a neměla jsem vůbec v plánu s ním nějak cvičit, protože jsem měla trošičku nastudovaný, že sárlosové moc nepracují, ale on s náma na ty tréninky jezdil a jezdil a tak prostě se nějak přidal a začalo ho to bavit, no, takže jsem začala intenzivně pracovat i s ním.
0: Takže on si to sám vybral.
2: Ano.
1: On se k tomu přihlásil.
2: Ano.
0: No, tak co tam měl dělat, že jo? Tak...
1: No, chudák, jenom pozorovat tu Fenku, jak se jí daří. Ale je to těžká práce, protože tenhle ten obr pes se Šárkou slaňuje. Že si ho Šárka vezme, máš lano, že jo? Máš takovej jako vak?
2: Ano, je to vlastně, ano, vypadá to jako vak, ale je to samozřejmě takový speciální slaňovací postroj, který opravdu vypadá tak trošku jako pytel, aby nám z toho ten pes nějak nevyklouzl a tak, ale slaňujeme normálně, no, klidně.
0: Takže odkud zachraňujete? Co? V horách?
2: Ne, my zrovna, Ryšík je trénovaný na sutiny, takže když je někde rozpadlý barák, nebo spadne, nebo se něco stane, tak Ryšík je schopný najít živého člověka v těch troskách.
0: A kolik jste už takových případů absolvovali?
2: Myslíte reální zásahy?
0: Ano, reální zásahy.
2: No, Ryšík nemá atest ministerstva vnitra, což pes, který reálně jde do zásahu, musí mít, takže on ho ještě zatím nemá splněný, takže na tom intenzivně pracujeme, ale věřím tomu, že se k tomu někdy dopracujeme.
0: Takže tohle je vlastně takový jako spíš trénink, protože nějak se to ten pejsek musí naučit.
2: Ano, přesně tak.
1: Ale tady bych se dovolila vložit, že ten pes, a tam je obrovská úloha psovoda, on nerozliší mezi fikcí a skutečností. Takže ten psovod musí mít nastavenou mysl tak, že každý trénink je reálný zásah. Jinak ten pes nebude mít motivaci vyhledávat člověka, tam je vždycky figurant, kterého ten pes najde v těch sutinách. A když ten psovod to neudělá takzvaně na 100%, na tvrdo, tak ten pes ho nebude následovat, nebude hledat, nebude ho to bavit. Čili velký kredit všem psovodům, že ke každému tréninku přistupují jako k reálné situaci hledání člověka v sutinách.
0: Jasně. Třeba když se stane občas, že nějaký člověk se někde ztratí, většinou jsou to starší lidé, kteří jdou třeba přecení své síly, jdou na houby a tak dále, nebo v lese se zabloudí a tak dále. A teď si hledají, že jo, prostě tak masově, že celé okolí jde a hledá. Tak jako třeba myslíte, že by ho našel Ryšík?
2: Kdyby jsme byli osloveni, tak věřím tomu, že ano.
1: Já jsem toho byla svědkem, když se to trénovalo na psím táboře a tam se schoval člověk kdesi v lese a viděla jsem, jak ho pes hledá, jak jde po té stopě a jak ho fakt ve finále nachází. Takže potvrzuji stoprocentně, že jo, že najde.
0: Máme tady dotaz od Báry, která se ptá, kolik stojí vlčák sarlosův, abych si mohla začít se sestrou šetřit. Máme zahradu a chodíme na výlety. A když to poslouchám, tak asi dost sežerou, když váží 34 kilo.
1: No, snědí toho dost, ale jsou zrovna ti naši hodně vybíraví, takže člověk se učí, co jim chutná, co jim nechutná. Ale tipuju, že v současné době stojí štěně sárlousova vlčáka kolem 40 000 korun. Nebo do 40. Ale je to jen odhad. Naši psi jsou 6letí, takže před těmi 6 lety byly levnější, teď by to možná tak nějak mohlo dávat těch 40 tisíc korun.
0: A ještě je tady dotaz od Marušky, která se ptá,

0: jestli se kříží Sadlousův vlčák a československý vlčák.
1: To se nesmí, ale ti psi jsou si původem podobní, protože oba dva vznikly stejným křížením vlka a německého ovčáka, i když v každém případě to byl jiný vlk. V prvním československý vlčák je karpatský vlk, tady Sadlousův vlčák je kanadský vlk, ale nesmějí se ta plemena křížit mezi sebou, protože by pak nemohla štěňata dostat průkazy původu.
0: Tak, tady nám píše Nikol. Dívala jsem se na Wikipedii na Sadlousova vlčák a jsem se úplně zamilovala, jak jsou nádherní. Takže prosím vás, Nikol nám napsala na radiojunior@rozhlas.cz. Můžete udělat to též. Čeká vás tady krásná knížka, kterou napsala Míša. Teď si o ní budeme po písničce povídat a taky samozřejmě Nikol poslala pár otázek, na které po písničce odpovíme. Takže já připomenu, že mými hosty dnes tady jsou Michaela van Erne a Šárka Barták a povídáme si o Sadlousových vlčácích.

0: se v něm dá najít? Terka Rašová loví do své tašky síťovky perličky, které tě zaujmou, překvapí nebo pobaví. Dozvíš se, kdo má nejvíc followerů i na co si dát pozor. Poslechni si nový podcast Síťovka každou středu v 17.30 nebo na webu radiojunior.cz.
1: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty. Dnes je tady hlavní šéf Sadlusu, vlčák Arián, ale protože ho přivedly dvě dámy, Šárka Bartáková, jeho panička, trenérka, a taky Míša, která píše knížky. Já jsem slíbila, že na ty knížky tady dneska nezapomeneme a vy vlastně jednu z nich můžete dneska vyhrát. Tak já bych teď chtěla o té knížce promluvit, protože já, když jsem si ji četla, tak jsem si říkala, jestli ta Míša vlastně byla takový dítě, který trpělo takovou tou touhou po psech, jo, a inspirovala se k napsání té knížky z vlastních zdrojů, anebo jestli je to příběh někoho, koho zná, anebo jestli to celý vymyslela.
2: Je to fikce a ta knížka vznikla na základě jedné jediné myšlenky, a to je komunikace, asi mimosmyslová komunikace mezi člověkem a psem. A jenom ta jedna jediná myšlenka spustila celý příběh. Ale vlastně jste uhodila hřebíček na hlavičku, protože jsem od dětství vodila domů psy. A naši byli přísní, ty by mi psa nedovolili, mohla jsem hlídat tu a tam. Takže ti psy končili u dědečka a babičky, kde byl prakticky útulek. Takže...
1: A babička s dědečkem měli nějakou chaloupku, jo?
2: Ne, měli byt. Malý, tam přebývala i prababička, přebývala tam někdy i jedna z jejich dcer, takže prakticky v takové miniatuře ještě sdíleli ten příbytek se psem Bobíkem, potom se psem Čertíkem, já jsem nosila domů i kočky a podobně. Takže ta láska k těm zvířatům, morče jsme měli, ta byla od dětství nějak vetknutá, tu mám v srdci.
1: No, já myslím teda, že babička s dědečkem a příbuzní další měli krásný život díky vám, no. Protože pes to je vždycky obohacení. Jo? Ano. Ty vám mohly být vděční.
2: Byly.
1: No vidíte, no byly.
2: Různé pohlavky byly.
1: Ale tady babička taky hraje svou roli. Já bych právě řekla, že to není jenom o porozumění si mezi člověkem a psem, ale i o neporozumění si mezi nejbližšími lidmi. Jo? Hmm. Rodiče jsou zaměstnaní, tady ten chlapeček, on už je to kluk, takový docela šikovnej, jmenuje se Vítek, já myslím, že je ve věku našich juniorů, kteří nás poslouchají, a jeho rodiče nemají moc času na něj a on teda vlastně si přeje psa, a není to jenom o tom, že kvůli tomu, že rodiče nemají čas, ale oni ty rodiče vlastně nemají čas se o něj tolik zajímat, aby věděli, jak je to vážný, jak on moc toho psa chce.
2: Že je to tak? A předpokládám, že často rodič vidí v dítěti dítě a těžko sezná tu změnu, že nezáleží na věku, jestli Vítkovi je 11 let, nebo 15, nebo 8, ale že v něm dokáže být ta část dospěláka, která ví, že se dokáže o psa postarat. A že si dokáže dobře, když jde o peníze, možná ještě nemůže chodit na brigády nebo vydělat si, takže tam by třeba byla potřeba nějaké pomoci, ale že se o toho psa postará co do veškerých potřeb. Takže vyvenčí, nakrmí misku s vodou, bude mít neustále plnou ten pes díky tomu chlapci v tomto případě, v téhle knížce. Takže je potřeba jenom z mého úhlu pohledu víc věřit těm dospívajícím, asi už ne ani dětem, že to dokážou. A ta důvěra se pak těm rodičům vrátí v tom, že vidí, že mají doma samostatného člověka, který se o jiný život, v tomhle případě psí, prostě postará.
1: Vy jste měli prvního psa v kolika letech?
2: No, já jsem vodila ty pejsky dědovi už v hodně raném věku, ale na svého prvního psa, kterého jsem si koupila, jsem si počkala až do 21 let. A ty, Šáry?
3: No, já jsem měla pejsky kolem sebe taky od malička, protože děda měl vždycky psa, ale svého prvního psa jsem měla, když mi bylo 14, myslím, že by to bylo na základce už... Myslím, že v osmičce nebo v devítce, a to byl zlatý retriever.
1: A proč zrovna to byl zlatý retriever?
3: No, protože rodiče mi nechtěli pořídit vlčáka.
2: A jsme tady.
1: A oni se toho trošku báli možná, že
3: no,
1: jo?
3: No, samozřejmě, jakože... Nevím, jak moc obsáhlá byla literatura v tu dobu ohledně vlčáků, ale rodiče se trošičku zalekli toho vlčího vzhledu možná a pořídili plyšáka, který vlastně ve finále ani plyšák moc nebyl, že ty retrievři byly trošičku tvrdší před pár lety ještě, takže...
1: Pes je pes.
3: Ano.
1: Pes je vždycky pes. Já jsem měla čivavu a myslím si, že to byl nejsrdnatější pes mého života a byl to pes, který by za nás okamžitě položil život v jakékoliv situaci, zatímco bulldog by si to takovou nějakou chvíli možná rozmýšlel, jestli teda zvedne zadek nebo ne, ale ta čivava, tak ta byla, to byl náš největší hlídač, která taky vždycky rozpohybovala ty další psy. Takže to je samozřejmě všechno o pověrách a o takových mýtech a myslím si teda, že i tito vlčáci jsou opředeni různými mýty a já vždycky, když je vidím, tak říkám ahoj vlku a tak, ale jako vím, že lidi mají respekt a třeba svoje pejsky vedou okolo a tak dále a tak dále. No, milí junioři, povídáme si, pochopili jste o Sadlusu Vlčákovi. Máme tady dva hosty, Míšu van Erne a Šárku Bartákovou a pejska Ariama. Teď si dáme písničku a potom si budeme povídat dál, ale ještě máte čas, kdybyste se chtěli na něco zeptat, pište na radiojunior@rozhlas.cz. Budeme se vašim dotazům hned věnovat.

0: Mezi námi zvířaty si povídáme o pejscích dneska. No a o knížce, která se jmenuje Životopes. Mně se ten název hrozně líbí, protože já mám kamaráda, ten se jmenuje Filip a já mu říkám Filipes. A on teda samozřejmě miluje psy, je to velký záchranář. Má prostě svého pejska, který je takovým, řekla bych, idolem psů, takových těch týraných tady u nás. Jmenuje se Gam, všichni ho určitě znáte, takže jeho páníček Filipes. A tady je kniha Životopes. A mně se to hrozně líbí, protože vlastně je to taková hra i se slovíčky, jo, to já, což ráda. Já mám ráda taky právě. Ale já se chci ještě k té knížce vrátit, protože je to opravdu krásná knížka pro děti, které se teď vlastně chystají na prázdniny a o prázdninách se vždycky hodně čte a tam se taky to vlastně řeší prázdniny, protože rodiče chtějí toho pejska toho chlapečka vyšoupnout na tábor a on nechce, on by chtěl radši k babičce, že jo, a ještě teda jako s tím pejskem a to je to teda drama, ale já nebudu říkat, jak to skončí, ale ta babička tam zahraje takovou docela důležitou roli. Byla taková kouzelná babička teda i v tom vašem životě? Vy jste říká, že jo, a co vy? Babička záchranářka, takže spíš dědeček.
1: Spíš dědeček, ale můj děda měl vždycky jako spíš takový ty vesnický pejsky, takový ty prostě...
2: Ale v téhle knížce je taky voříšek.
1: Ano.
2: Takže to vlastně sedí, že tam ta vlídnost toho stařešiny rodu, v tomhle případě tedy babičky, má rozhodující slovo, rozhodující vliv a hlavně ten hlavní hrdina, ten Vítek, má obrovskou podporu babičky, která mu v podstatě zprostředkuje splnění jeho snů.
0: Ale on si toho pejska vzal z útulku, ve kterém předtím chodil na brigádu, pracoval tam pro ty pejsky a vlastně naučil se tak s pejsky zacházet, jednat, komunikovat a tak dále, takže už pro něj pak nebyl problém si toho pejska z toho útulku vzít. Je to samozřejmě něco jiného, když si vezmete pejska z útulku s minulostí, než když máte to štěňátko. Ale teď tady čtu, co píše Bára, která se ptala, kolik stojí sádlosu vlčák. Tak na to nenašetříme, píše, ale tak to nevadí, bude to odložený pejsek z útulku. Tam taky bývají kříženci ovčáku. Jak je to vlastně s těmi vlčáky v útulcích?
2: Já znám záchranou stanici pro československé vlčáky, teď má i sádlousova vlčáka. A ta je v Adamově a tam jsou... specialisté právě na toto plemeno, protože to není úplně jednoduché. Ten vizuál člověka okouzlí, jak psala tuším Nikol, že tam je ta fascinace, takže je na tom úplně stejně jako Šárka a já, čímž Nikol vítám v klubu. Ale jedna věc je, že my lidé se necháme okouzlit tím vizuálem, ať jde o cokoliv. A už možná nedomýšlíme, že uvnitř je něco jiného, než ten obrázek navenek vypovídá. Takže život vlčáky je úplně jiný než s jinými plemeny. Já to hodně stručně řeknu, jak to vidím já. Když vidím jiné pejskaře, tak ten pejsek na těch pejskařích visí a ten člověk je celý svět, nic jiného neexistuje, jenom ten člověk. Pro mě u mých psů existuje úplně celý svět, jenom já ne. To jsou ti vlčáci, že všechno všude oni zaznamenají, vidí líp než já, slyší líp než já, jsou rychlejší než já. A já jako člověk se snažím zachovat dekorum vůdce smečky. To je skoro nemožná mise. Že to není pes pro každého, protože ten život s ním není úplně jednoduchý. Oni jsou i složitější na krmení, nesnědí všechno. Nesnědí všechno hned, něco si nechávají na potom. Jsou to takové herečky, že jim občas propadnete, něco je špatně a pak zjistíte vůbec nic. On jenom třeba kulhá, abyste zůstala doma. Fakt to takhle je. Takže ti psi si vás tak omotají kolem prstu, že v podstatě ani netušíte, jak nenápadně se dostáváte do té role toho podřízeného.
0: To jak s kočkou.
2: Ano, no ano. Vlastně nakonec jako s kočkou můžete být ráda, že vás ten pes u sebe nechá bydlet.
0: Já umřu smíchy, no, takže to já znám od koček tohle. Já i když taky. Ono s buldokem, pozor, ono to není zas tak úplný rozdíl, jo, protože buldok ten taky. Proto já vždycky říkám, že jsem ten obstarávatel komfortu. No ale já bych se teda ještě vrátila k Nikol, kterou jste přivítali v klubu. Ptá se, jestli krmíte barfem a jestli jezdíte na výstavy.
2: Tak, my jsme se Šárkou jezdili na výstavy. Ty jsi chtěla něco říct,
1: ne,
2: a já jsem ti skočila do nádechu.
1: Ne.
2: Na výstavy já jsem jezdila spoustu let a dokonce jsem měla československého vlčáka světového šampiona, takže jsem tomu také propadla. A, takže ano. A barfem krmím částečně, protože mý psi to úplně nemají rádi. Barf je syrové krmení, které člověk určitou poměrnou částkou si namíchá sám, abych to hodně zjednodušila. Takže to není jenom syrové maso, ale stopové prvky, vitamíny, prostě všechno, co potřebujou psi. V tom já nejsem úplně kovaná, jak se říká, radši krmím granulemi, ale já jim tam to maso přihazuju a tady pozor, oni by úplně syrové nejedli. Čili já to maso zpracovávám, dělám jim třeba například hovězí medium rare a jiné. Takže můj manžel se nenají tak dobře jako moji psi.
0: Já bych tím ukončila tuto část našeho rozhovoru. Doufám, že pan manžel poslouchá. No a máme před sebou ještě jeden vstup, kde si řekneme, kdo z vás, milí junioři, vyhraje tuhle krásnou knížku od Míši, která se jmenuje Životopes. Takže poslední šance napsat nám na radiojunior@rozhlas.cz.

0: Mezi námi zvířaty dnes máme krásné hosty, Míšu, Šárku, pejska Ariama. A protože Míša napsala knížku Životopes, tak my teď zjistíme, kdo z vás se na ní může doma těšit. Takže máme 13 mailů, já poprosím tedy Míšu, aby vybrala nějaké číslo od jedničky do 13.
1: Tak mezi námi zvířaty vybírám trojku.
0: Tak vy jste tady tři přišli, takže trojka je úplně logické číslo. Trojka je Milan a pozor, Milan píše, ahoj v rádiu, já mám psy moc rád, ale doma ho mít nemůžeme, protože v bytovce dva už mají a třetí být nemůže. Tak s mamkou jezdíme do útulku Voříšek v Čechách pod Košířem, kde máme oblíbeného staršího psa, kterého už asi nikdo nechce, má škaredou srst, ale krásné kulaté a hluboké oči. Je moc rád, když jednou za dva týdny přijedeme a jde s náma na procházku, dovezeme mu i nějaké mňamky. Má moc rád hlazení a dává to najevo tím, že když přestaneme tahána za ruku, že chce ještě Milan. No Milane, já jsem úplně na měko, abych řekla pravdu. Tahle ta knížka se pro tebe narodila. Ta se pro tebe narodila, dostaneš tam od Míši i věnování, takže já myslím, Míšo, teda, že to byl opravdu super výběr.
1: To je dílo náhody, ale je to... Já nemůžu najít hlas ani slova, tohle je tak krásný, že mám husí kůži až na patách. Jako fakt, Milané, klobouk dolů před tebou, seš absolutně boží a děkuju ti za to, co děláš. Tohle je fakt nadstandard, děkuju.
0: Je to pro toho pejska samozřejmě taky veliký štěstí, že někoho takového má. No, my se chýlíme ke konci, ale já bych přece jenom ještě se tady podívala na otázky, které jsme nestihli zodpovědět. Jaké je vaše nejoblíbenější zvíře, dámy?
1: Pes? Tak já taky pes, ale krmím ježky venkovní, takže já mám ráda i ježky.
0: No, A vlastně druh psů, no tak to se asi ani nebudeme ptát, ale já jsem tady viděla, někdo píše, Veronika, jsem alergická, nemůžeme mít pejska, ale chováme ježka a tomu dáváme psí nebo kočičí konzervy. Chtěla bych se zeptat, jak dlouho se musí trénovat, aby mohl pejsek zachraňovat. Máme na to 2 minuty.
2: Samotný ten výcvik záchranářského psa trvá po celý život. Toho psa samotného, protože ten pes se pořád učí. Každá situace, každý trénink je pro něj vlastně úplně jakoby nová situace. I když přijedeme na stejnou sutinu, stejný nějaký trenažer, tak nikdy ta situace, ty podmínky nebudou úplně stejný, jako byly minulý den, minulý rok, protože po každý je jiný počasí, po každý fouká jiný vítr, po každý ho máme jinýho figuranta. Takže ten pes se učí celý život, ale může být nějak základně vycvičený třeba za 2-3 roky.
0: Já myslím, že to je ta odpověď, kterou určitě Veronika potřebovala slyšet. No a už toho víc dneska nestihneme. Je docela možné, že se tady ještě třeba někdy sejdeme.
1: To by
0: čímž
1: byla
0: to vás
1: paráda.
0: Zvu.
1: Děkuju.
0: A děkuju za to, že jste přišli. Mými hosty dnes byla Michaela van Erne a Šárka Bartáková. Já bych vlastně měla ještě připomenout, že Míša je taky rozhlasová redaktorka a moderátorka, takže vlastně kolegyně. A že to tedy nemá sem k nám daleko.
1: Přesně. Děkuju moc, že jsme tu mohli být. Díky. Bylo to krásný.
2: Já taky děkuju za pozvání.
0: Že to bylo moc krásný a přeju vám s vašima pejskama hodně úspěchu. Pejskům zdraví a krásný život.
1: A to samý vašim pejskům.
2: Děkujeme.
0: Děkujeme moc.

0: da ist er's, Banger.
1: Žádný taky si pěště jdeš taky a rád.
2: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, Hit paráda, Mezi námi zvířaty a Všudy kuk?
3: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
2: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
3: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
2: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Junior. Čau všichni, posloucháte Radio Junior. Od mikrofonu vás zdraví Eva Sinkovičová. Máme dneska čtvrtek, 7. května. Pojďme si společně užít dnešní odpoledne. No a protože je čtvrtek, samozřejmě vás čeká lifestyleový klub a s ním spojený zajímavý host. Ten za námi ale dorazí až v 7. Už teď pro vás ale startuje odpoledne, jako vždycky nabité povídáním, písničkami, super pořady a taky zprávami, kterými rovnou začneme.
1: Minutové zprávy.
0: Po 8 letech příprav v České Lípě začne stavba skateparku. Radnice vybrala firmu, která zajistí přípravné a dokončovací práce. Specialisty na stavbu překážek a dalších prvků už město vybralo v březnu. Výstavba projektu začne v polovině roku. Začíná filmový festival ve francouzském Cannes. Na 79. ročníku přehlídky soutěží o cenu v podobě Zlaté palmy, soutěží taky nový snímek režiséra Pedra Almodóvara. Na festival se vrací taky další oscarový tvůrce, iránský autor Asghar Farhadi, a to s filmem Parallel Tales. Ten vypráví o spisovatelce, která špehuje své sousedy. Na červeném koberci se letos objeví například John Travolta, ten uvede v premiéře svůj režisérský debut o chlapci, který poprvé cestuje letadlem. Francouzský festival potrvá do 23. května. Na Praze 8 se budují nové stoly na ping-pong. Vzniknout by měly u základních škol a na dalších veřejných místech. Městská část tak reaguje na podněty obyvatel, kteří požadují více herních prvků pro starší děti. Radnice nyní vybírá vhodná místa na pozemcích města, kam by stoly mohla umístit. Dnes většinou oblačno, místy objeví se i přehánky, ojediněle dokonce bouřky. Nejvyšší teploty se dnes celý den pohybují mezi 17 až 21 stupni, no a v 1000 metrech na horách je kolem 8.

Dnes máme čtvrtek 7. května, 127. den roku 2026, no a svátek má dnes Stanislav. Mužské křestní jméno Stanislav slovanského původu vzniklo ze dvou slovanských slov. První je stano, s významem pevnost, tvrdost, nebo taky tábor, a druhým pak slovo sláva. Jméno Stanislav se tedy překládá jako tvrdý bojovník nebo slavný bojovník, nebo můžeme říct taky staň se slavným. Všem standům přeju krásný svátek. No a kdo má dneska narozky, třeba Tereza Brodská nebo česká modelka Iva Kubelková. Na místě Song Stories od Gabby, který bych chtěla věnovat všem dnešním oslavencům, svátečním i narozeninovým. Tak všechno jde nej a doufám, že máte ten nejkrásnější den.

0: Děláte si z něčeho těžkou hlavu?
1: Nevíte si vy nebo vaši kamarádi s něčím rady?
0: Nebo se chcete o nějakém tématu dozvědět víc?
1: Linka důvěry je tady pro vás.
0: Každé pondělí v 7 večer si do ní zvou moderátorky Klára Nováková
1: a Denisa Kimlová, psychologi, fyzioterapeuty, nejrůznější odborníky,
0: děti i známé osobnosti, které řeší podobné problémy jako vy.
1: S logopedkou a youtuberem Lukefrim jsme probírali jeho královské R.
0: S tiktokerkou Štěkánkou jsme si posvítili na toxické jevy ve školství.
1: V Lince důvěry ale rozebíráme i taková témata, jako jsou deprese,
0: strach, sebepoškozování,
1: krása, láska, přátelství,
0: nebo třeba i bolesti, úrazy, finanční gramotnost a výběr povolání.
1: Vyslechněte životní příběhy zajímavých lidí, rady odborníků
0: a osobně si je vyspovídejte. Každé pondělí od 7 večer
1: v Lince důvěry klubu Rádia Junior.
2: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a už za chvíli si budu po telefonu povídat s Danielou Klingerovou Grohovou, dramaturgyní festivalu Jičín město pohádky. Tento festival taky vyhlašuje výtvarnou výzvu pro letošní rok a my vás teď na výzvu i festival samotný určitě nalákáme. Dobrý den, Danielo, slyšíme se dobře?
3: Dobrý den, slyšíme se.
2: Festival Jičín město pohádky patří k nejznámějším akcím pro děti v Česku. Můžete nám ho na úvod nějak krátce představit?
3: Určitě můžu, ráda. Festival byl založený v 90. letech ve velké radosti a nadšení pro tvorbu, řemeslo, hru a příběhy. A na tohle se snažíme navazovat i letos, když většina organizačního týmu je už mladší než festival. Takže jsme rádi, že můžeme udržovat a pokračovat s touto novodobou tradicí, která letos slaví už 36 let.
2: A 36. ročník festivalu má podtitul Háj a já. Má něco společného i s rozhlasovým skřítkem Hajajou ten podtitul?
3: Ano, má. Začnu možná trošku ze široka,
2: ano.
3: Protože Jičín letos prožívá jubileum Václava Čtvrtka a chystá se také otevření nově zrekonstruované knihovny, nesoucí jméno právě tohoto autora. A knihovna s festivalem úzce spolupracuje a tak bylo na snadě na toto jubileum upozornit i právě skrz festival. Asi nemusím připomínat, že takovým nejznámějším propojením Václava Čtvrtka a Jičína je skrz postavu Runcajze a bájný les Řáholec. A trochu méně se ví, že Václav Čtvrtek stál i u zrodu rozhlasového Hajaji. Takže jsme s Adamem Hoškem, ředitelem knihovny, vytvořili takovou slovní

0: hříčku, která by odkazovala jak k hájovi, tak k lesu a také k takzvanému bytí v háji, což se v dramaturgii projevuje doprovodným programem pracujícím s otázkou duševního zdraví.
1: Skvělé, skvělá slovní hříčka. No a co všechno na festivalu děti letos zažijí, když do Jičína přijedou?
0: Festival je hodně různorodý a pestrý. Na programu jsou divadla, koncerty, průvody, ukázky řemesel a možnost si je vyzkoušet, výstavy, projekce, virtuální realita, dílny a workshopy. A ten program je určený pro školní skupiny, ale i pro jednotlivce a veřejnost. A výraznou součástí jsou také trhy s regionálními, řemeslnými i designovými produkty, které se letos budou dít pod hlavičkou trhu ta trhu.
1: No takže bude to nabité.
0: Jo. A ještě možná tak dodám, že v rámci naší oživené spolupráce s Rádiem Junior budou na programu i asi posluchačům známí moderátoři Jana Richterová a Jirka Kohout se svou zábavnou show Rádia Junior. A v pátek vystoupí Adéla Křiváková z Hit Parády vašeho rádia.
1: Ano, i na to se, holky a kluci, můžete těšit, pokud dorazíte na festival Jičín město pohádky. No a letos opět vyhlašujete výtvarnou výzvu. Tak o co přesně jde a jaké má téma?
0: Výtvarná výzva má podobný název, jako je podtitul celého festivalu. Zní Háj a já, jenom je psaná vlastně jako zvlášť a ne dohromady. A jde o to vyjádřit se skrz libovolné médium k tématu spojeného s lesy a háji. Jak se v lese cítíme, za čím do lesa chodíme, čeho se v lese bojíme. Tohle můžou být otázky, které mohou být pro malé, ale i velké výtvarníky jakýmsi odrazovým můstkem pro další imaginaci.
1: A co všechno můžou děti vytvořit, jenom obrázky nebo i jiné věci, a kam je potom můžou poslat a jak se zapojit?
0: Určitě přijímáme kresby, malby i objekty. Teď zrovna minulý týden se nás jedna škola ptala, zda přijímáme i animace. Tak přijímáme, jenom je nebudeme moct vystavit během festivalu po celou dobu, ale budou součástí připravovaného videomappingu v sobotu večer. No a kam je mají poslat, tak na adresu pohádky, která sídlí na Valštejnově náměstí 2 v Jičíně. A tohle a další instrukce máme tak podrobně popsané na našich stránkách www.pohádka.cz. Tak možná doporučuji to prostudovat přímo tam.
1: No a vy už jste vlastně zmínila, že kresby a objekty, zkrátka všechno krom animací, bude mít na festivalu svoji výstavu. A některé třeba ty nejkrásnější, nejlepší, nejnápaditější mohou získat i nějakou cenu.
0: No, co se týče ceny, tak my právě to pojímáme jako výtvarnou výzvu a ne jako výtvarnou soutěž. Tedy, že nám jde spíš víc o účast než o vítězství. Ale pro vlastně všechny zúčastněné tak připravujeme vernisáž, která se odehraje v neděli před festivalem. A během festivalu budou také probíhat kurátorované prohlídky, procházky vlastně městem, které se budou dít pod taktovkou Anny Crhové, kunsthistoričky umění, která právě výtvarnou výzvu dává do vlastně jednotlivých celků.
1: A pamatujete si třeba z minulých let nějaké dílo nebo kresbu, která vás opravdu zaujala, utkvěla vám v paměti?
0: No, tak to právě, bohužel, já jsem totiž s pohádkou teprve první rok. Aha. A minulý rok byla výtvarná výzva, vlastně, nebo nebyla vyhlášena. Takže jsem plná očekávání.
1: Tak to je skvělé. A možná na závěr našeho povídání by ještě stálo za to říct, kdy přesně se bude festival konat, a pokud ještě k tomu chcete něco doplnit, co jsme vynechali, tak klidně i to.
0: Tak festival se bude konat v září, od 9. do 13. září. A ještě jenom bych možná k té výtvarné výzvě,
1: ano,
0: můžu.
1: Jasně.
0: Tak letos zkoušíme trošku takový nový koncept. Chtěli bychom právě díla vystavit v jičínských výlohách a aby to téma lesa tak nějak prorostlo celým městem. A oslovujeme teď jičínské obchody a podniky, tak doufáme, že se jim tenhle nápad taky bude líbit a získáme co nejvíc výstavních míst. A potom, tak to je jedna taková věc, jako kde budou ty místa, kde budou ta díla k vidění. A potom vlastně vybraná díla z této výzvy se stanou součástí sobotního videomappingu, který se bude promítat na jičínský zámek. A proč se bude promítat na zámek? Bude se tak trošku možná promítat jako odpověď na otázku, kde je doháje ten řáhole. Ale také hlavně k poctě dětské a lidské tvořivosti.
1: To zní krásně. Danielo, moc vám děkuju za ať už do vysvětlení výtvarné výzvy, tak za pozvánku na festival a ať se všechno hlavně vydaří. Vím, že to je až v září, ale ono vlastně to uteče hrozně rychle a už bude festival za chvilku tady.
0: Jo, děkujeme. A právě výtvarná výzva končí na konci května, 31. května, tak kdo by se chtěl zapojit, tak ať neváhá.
1: To je pravda, protože na to zároveň už vlastně za stolik času nezbývá. Dneska máme 7., takže holky a kluci, pokud se chcete zapojit do výtvarné výzvy, plánujete, že i na festival vyrazíte a pak budete rádi, když uvidíte to svoje dílo někde vystavené, tak neváhejte, přesně do konce května už nezbývá tolik času. Tak Danielo, moc vám děkuju, že jste si udělala čas na povídání a mějte se krásně.
0: Vy taky, děkuju moc. Těšíme se na zaslaná díla a v září naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.

Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a krátce potom, co jsme si povídali o festivalu Jičín město pohádky, mám pro vás ještě jednu zpravodajskou zajímavost. Mezinárodní tým pod vedením ostravských vědců vyvrátil jeden z nejdéle přežívajících přírodovědeckých mýtů, a to, že kukačky přenášejí svá vejce do dutinových hnízd v zobáku. Jejich studie jako první tuto spekulaci vyvrátila. Kukačka nemá podle nich absolutně žádný důvod, proč by měla používat takové fígle, jako je donášení vajec v zobáku, protože její hnízdo bývá otevřené. Co tedy kukačka opravdu dělá, jak klade sá vajíčka do hostitelských hnízd, to je velice dlouhý příběh. Už od starověku, od 4. století před naším letopočtem, od dob Aristotela, se tradovalo a v literatuře dokonce převažoval názor, že kukačka přináší své vejce do hnízda hostitele v zobáku. Kukačka ale nemá žádný důvod, proč by měla takové fígle používat. Její hnízdo je otevřené, navíc je ještě v rákosí. Jak by tam vejce donášela, to by ho rozbila. Čili druhý opravdu pravdivý důvod této hypotézy může být, že nosí vejce v zobáku, když hnízdí v dutinových hnízdech. Pokud si o tady tom chcete přečíst víc, tak můžete určitě na webu irozhlas.cz. Mně to přišlo zajímavé, že se něco takového vyvrátilo až teď. Teď si dáme další písničku a pak probereme trochu dnešní téma. A dnes jsem si pro vás připravila téma o tom, jestli už máte plány na prázdniny, protože jsou za necelé 2 měsíce, a na co se nejvíc těšíte.

type. Holky a kluci, v klubu Rádia Junior si dneska budeme povídat o plánech na prázdniny. Ani ne za dva měsíce je tu máme. Letní prázdniny. Vysněná část roku, podle mě, každýho člověka, co je ještě školou povinný. Určitě už musíte teď tak zhruba vědět, co o prázdninách budete dělat, jestli vyrazíte na nějaký tábor, nebo jedete s rodiči k moři, nebo třeba na venkov, k babičce, k dědovi. Na co se vlastně v létě nejvíc těšíte? Co budete dělat vy konkrétně? Dejte mi vědět, všechno mě to moc zajímá. Můžete mi to napsat na radiojunior@rozhlas.cz anebo mi můžete zavolat, číslo je 800 199 199.

očekávají. Za svý štěstí můžeš sám. Přitom vědí, náhodu sis nevybral, jak se před ní teda ale můžem vlastně bránit. A jak vůbec pochopit všechny ty krutý rány. Člověk se narodil, aby tu byl pro člověka. Co když jeden navždy zmizí, kde pak smysl hledat? Klidně mi vyčti, že mý slova jsou jen kliše, co teď nechci slyšet.

Holky a kluci, chci vám připomenout, že se blíží vzkazovna po písničce Jaro od Adama Mišíka. Zahraju dvě písničky podle vás a budu vyřizovat taky vaše vzkazy. Můžete popřát k narozkám, někomu věnovat písničku pro radost nebo k svátku, nebo ho jenom pozdravit. Samozřejmě písnička může být i pro vás. I sami sobě si musíme dělat radost, to je taky důležité. Posílejte mi vaše tipy na písničky na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz anebo zavolejte. Číslo je 800 199 199.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Právě odstartovala naše dnešní první vzkazovna. No a já bych jako první písničku na přání ráda dala tady písničku, já nevím, jak se to úplně čte, píš to Sigue, Sig bych řekla, Sigue, nevím. A každopádně je to proto, aby jsme uctili narozeniny kolumbijského zpěváka, který se říká Jay Balvin a který má právě dnes narozky. Píše nám to Silva, která nás vždycky informuje, kdo má zrovna narozky a co bychom jim mohli věnovat za písničku. Taky píše, vzhledem k jeho příjmení Balvin nejsou vyloučeny i české kořeny, ale není mi známo, jaké by to byly, jeho rodiče jsou z Austrálie, jeho muzika se ke mně dostala díky spolupráci s mými oblíbenými americkými anglickými zpěváky a dává nám na výběr jeho spolupráci s Liamem Paynem a nebo s Edem Sheeranem. No a já jsem našla tu spolupráci s Edem Sheeranem, tak tu si teďka dáme. Silvi, moc ti děkujeme za tenhle tip a Silva ještě věnuje písničku vám všem do rádia a teda vám všem, co právě posloucháte, Stanislavům k svátku a všem, kdo slaví dneska narozky. Pojďme si to užít. Ale.

0: Druhá písnička na přání je Sonic Vova a přeje si ji Adámek, takže posíláme. No a jak vidíte, četlo se to Süge, tak jsem se aspoň něco nového přiučila. A teď už posílám Adámkovi Sonic Vovu.
1: Parkour jeho život, tělo jako chrám, salta a triky.

0: brzo nechytil, spatříš jen rozvířený smetí. Přes střechy a zdi, jako ninja letí.
1: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
2: Další vzkazovna vás, holky a kluci, bude čekat už zhruba za půl hodinky, takže už teď můžete na vzkazovna@rozhlas.cz psát svoje tipy na písničky. Teď ale posloucháme Klub Rádia Junior, společně rozebíráme plány na prázdniny. Léto a prázdniny vždycky nabízejí nekonečné množství aktivit, co můžete dělat od turistiky v českých horách, přes poznávání hradů a zámků až po vodní radovánky, když vám je moc horko. Oblíbený jsou taky cyklový lety s paní pod Čirákem nebo s paní ve stanu, návštěva letního kina, pikniky nebo vyrazit k babičce a dědovi na venkov, zažít dobrodružství v přírodě a nebo třeba vyrazit s kamarády na letní tábor. Pojďme si dát ale pár konkrétnějších typů. Vyrazíte s rodinou na túru třeba do Jeseníků nebo do Beskyd, navštivte skalní města, splavte řeku na kánoji nebo běžte do lanového centra. A co zkusit něco netradičního, co běžně neděláte, co třeba noční bojovku? Postavit si bunkr nebo si třeba vyrobit herbář? No a pokud bude v létě velké horko, což doufám, že bude, tak navrhuju různá přírodní koupaliště, lomy, kde je nejčistší voda, nebo navštívit vodní nádrže, jako jsou Slapy a Lipno. No a kdo je spíš na klouzačky a tobogány, tak jednoznačně navštívit nějaký akvapark. A co když bude pršet? Tak třeba Ikvelandie, Muzeum Lega, nebo co zkusit nějakou únikovou hru? Tak to jsou tipy ode mě pro vás.

Posloucháte Klub Rádia Junior a dneska si povídáme o pomalu se blížících prázdninách a taky o plánech, které na ně máte. Pokud rádi vyrážíte na hrady a zámky, určitě můžu doporučit Karlštejn nebo třeba Lednici. A víte, co mám ráda já? Skanzeny. Taková muzea v přírodě, třeba ve Frenštátu pod Radhoštěm. Pokud si budete chtít dát třeba jenom velký relax, tak se určitě připravte, že vás čeká parádní program na Rádiu Junior. Nebo si přečtěte nějakou super knížku. Dneska budete mít možnost jednu vyhrát. Nebo uspořádejte s kamarády piknik a každý něco upečte nebo připravte. Můžete taky zkusit vyrobit vlastní zmrzlinu. Na internetu je návodů spousta. Máte i vy nějaký tip? Napište nám ho a já ho pro ostatní nazdílím. Co budete vy dělat o prázdninách, co vy plánujete a třeba to někoho inspiruje.

A ještě tu mám zprávu pro všechny posluchače Hitparády Rádia Junior. Tento víkend nebude, protože moderátorku naší kolegyně Kláru Novákovou přepadlo bolení v krku a nemůže mluvit. Ale nebojte se, o svou pravidelnou dávku muziky nepřijdete. Když máme ten květen lásky čas, tak pro vás Klára ze svého šuplíku vylovila zamilovanou Love Parádu. Těšte se na písničky o lásce z Česka i ze zahraničí, třeba od Evy Farné, Shawna Mendéze, Miráje, Bena Kristová, Marka Ztraceného nebo od Lady Gaga. No a co se týče hlasování v klasické hitparádě Rádia Junior, tak se to protáhlo až do příští středy 13. května, takže hlasovat můžete klidně i teď na webu radiojunior.cz/hitparáda.

0: Rádia Junior.
1: Holky a kluci, pořád posloucháte odpolední klub Rádia Junior. Od mikrofonu vám mává pořád Eva. Máme 18.00, to znamená, že začínáme společně druhou hodinku našeho vysílání. Dneska si povídáme o plánech na prázdniny. Krom toho si ale pouštíme taky super hity. V další hodince nebude chybět Zvídavec, Druhá vzkazovna, Četba na pokračování a prozradím, kdo za námi dorazí jako host dnešního klubu. Teď už jsou tu pro vás ale minutové zprávy.
2: Minutové zprávy.
1: Po 8 letech příprav v České Lípě začne stavba skateparku. Radnice vybrala firmu, která zajistí přípravné a dokončovací práce. Specialisty na stavbu překážek a dalších prvků už město vybralo v březnu. Výstavba projektu začne v polovině roku. Začíná filmový festival ve francouzském Cannes. Na 79. ročník přehlídky soutěží o cenu v podobě Zlaté palmy, taky nový snímek režiséra Pedra Almodóvara. Na festival se vrací taky další Oscarový tvůrce, iránský autor Asghar Farhadi, a to s filmem Parallel Tales. Ten vypráví o spisovatelce, která špehuje své sousedy. Na červeném koberci se letos objeví taky John Travolta, uvede v premiéře svůj režisérský debut o chlapci, který poprvé cestuje letadlem. Francouzský festival potrvá do 23. května. Na Praze 8 se budují nové stoly na ping-pong. Vzniknout by měly u základních škol a na dalších veřejných místech. Městská část tak reaguje na podněty obyvatel, kteří požadovali více herních prvků pro starší děti. Radnice nyní vybírá vhodná místa na pozemcích města, kam by stoly mohla umístit. Dnes je převážně celý den oblačno, místy přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 17 až 21 stupni a v 1000 metrech na horách máme stupňů 8.

Holky a kluci, začínáme společně druhou hodinku našeho vysílání. Některé ze svých plánů na léto s námi nasdílela Veru, tak vám to tady teďka všechno převyprávím, třeba vás něco z toho taky inspiruje. Veru píše, ahoj, já druhý a třetí týden pojedu na skautský letní tábor, tam se moc těším, taky pojedeme na chalupu a budu vyrábět domácí sorbet. Taky tam zkouším fotit zvířata podle knížky Okamžiky v přírodě, kterou jsem vyhrála. Tak to jsou třeba tipy, co bude dělat Verča, Veru moc si to všechno užije a díky, že si napsala. My teď dáme písničku Yummy od Justina Biebera a po ní už vás čeká další díl Zvídavce. A protože tento týden byl týden skytovci, tak dneska nás čekají delfíni. Víte, jak se dorozumívají? Zajímavý je celkem i jejich spánek. Tak si to všechno pojďme poslechnout, možná vás to překvapí a můžete si to samozřejmě celý týden skytovci shrnout a poslechnout na našem webu radiojunior.cz a nebo na vašich podcastových aplikacích. A pokud byste chtěli si o tom ještě ve vysílání popovídat, tak klidně napište nebo zavolejte 800 199 199 radiojunior@rozhlas.cz.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, milé zvídavky a zvídavci. Zdravím vás u dalšího dílu. Tak jakou zajímavost tu máme dnes? Delfíni jsou aktivní a společenští savci z řádu kytovců. Lidé si je oblíbili pro jejich hravost a schopnost předvádět se. Je běžné, že se skupina delfínů přidá k lodi a předvádí skoro akrobatické kousky. Delfíni však přitahovali pozornost lidí už v minulosti. Často jsou vyobrazeni na starobylých předmětech, například na talířích, vázách nebo na stěnách chrámů. Delfíni mají své místo i v legendách. Říká se, že loď, kterou doprovázejí, je obklopena štěstím. Námořníci je považovali za posly dobrých zpráv. Obývají moře téměř po celém světě. Existují ale i druhy sladkovodních delfínů, kteří žijí v řekách. Obecně jsou delfínovití nejrozmanitější skupinou kytovců. Existuje přes 40 druhů a liší se zbarvením i velikostí. Všichni jsou ale masožraví, živí se rybami, drobnými korýši a olihněmi. Zajímavé je, že delfíni vůbec nepijí vodu. Veškeré tekutiny získávají z těl ulovených živočichů. Delfíni mají také specifický způsob dorozumívání. Žijí ve skupinách a vzájemně komunikují pomocí klikání, mlaskání a hvízdání. V těchto zvucích mají určitý systém, který se ještě nepodařilo podrobně prozkoumat. Ví se ale, že každý delfín má svůj specifický zvuk, písknutí, které slouží jako jeho jméno nebo podpis. Díky tomu se mezi sebou delfíni poznají. Mají určité zvuky pro předání informace, že se blíží nebezpečí, nebo když se svolávají na lov. Specifické pískání také vydává matka při komunikaci s mládětem. Takzvané klikání je využíváno nejen pro komunikaci, ale také k orientaci pomocí echolokace, tedy určení místa objektů pomocí zvukové ozvěny. Velká část delfíních zvuků je však pro lidské ucho neslyšitelná. Zachytí je jen speciální přístroje. Dosud se ale neví, jakým způsobem je jazyk delfínů utvářen a jestli funguje na principu slov stejně jako naše řeč. Tvrdí se, že delfíni jsou velmi inteligentní. Výzkumy se však provádí převážně na delfínech, kteří žijí v zajetí, takže mnozí vědci vysokou delfíní inteligenci odsouhlasit zatím nechtějí. Jisté ale je, že jsou učenliví a že jejich mozek je v poměru k tělu opravdu velký. Delfíni jsou známí také tím, že se snaží pomoci svým druhům v nouzi. Zraněného delfína ostatní nadnáší a ví se i o případech, kdy takto delfín pomohl topícímu se člověku. Možná proto, že jeho velikost a pohyby připomněly delfínovi vlastního druha, který potřebuje pomoci. Za zmínku u delfínů určitě stojí i jejich jednohemisférový spánek, kdy polovina mozku spí a druhá je vzhůru. Delfíni tak stále jedním okem pozorují okolí. Bdělá polovina mozku také hlídá pravidelné dýchání. Moji milí zvídavci, pokud chcete o dorozumívání delfínů a dalších zajímavostech někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc

lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

Posloucháte Klub Rádia Junior a dneska si holky a kluci opět zasoutěžíme, a to o jednu z knížek od spisovatelky, ale taky od moderátorky a mojí kolegyně od Denisy Kimlové, kterou určitě všichni znáte. Nedokážu vám teď zatím říct stoprocentně, kterou svou knížku Denisa do soutěže přinese, ale skvělé jsou všechny. No a jak ji můžete vyhrát? Klasika. Stačí, když pošlete nějakou super otázku na Denisu, no a protože Denisu všichni znáte, tak to bude určitě jednoduché vymýšlení. Zkrátka, zeptejte se na něco, co oni ještě nevíte a moc vás to zajímá. No a jedna z těchto otázek dneska vyhraje. Pošlete své dotazy na Denisu na e-mail radiojunior@rozhlas.cz, přidejte taky svou adresu, ať víme, kam vám pak knížku máme poslat. No a my společně s Denisou na konci klubu rozhodneme, komu knížku pošleme. Tak držím palce v soutěžení.

0: Vegas. Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.
1: Posloucháte klub Rádia Junior, holky a kluci, a blíží se nám samozřejmě vzkazovna. Můžete po písničce Nešahej na mě od Pokáče zase poslat dva typy na písničky podle vás. Vzkazovna@rozhlas.cz, to je to místo, kam je můžete psát, však to znáte. A já chci ještě tenhle vstup věnovat zprávě od Emilky. Emilce je 10 a napsala dlouhý e-mail, co plánuje v létě, a myslím, že to vás může třeba inspirovat. My pojedeme o prázdninách s taťkou stezku Českem. Tentokrát jsme skončili na hoře svatého Šebestiána v Krušných horách. Tak to určitě doporučujeme. Začíná se v Aši, na nejzápadnějším bodu České republiky. Dohromady má stezka Českem přibližně 2000 kilometrů. My jsme ušli teprve nějakých 120 až 130 dohromady. Pak pojedu na dva nebo na tři tábory, pak jedu za babičkou na Slovensko. No a můj nejzajímavější tábor je v Krušných horách v Ribbenau v Německu, kde je to pro Čechy i pro Němce. Spíme tam pod stany, v neděli tam máme domácí zmrzlinu od místního farmáře, chodíme do přírody, koupeme se v rybnících, máme tam soutěže, do kterých patří třeba i senová olympiáda, která zahrnuje třeba hledání hřebíků v kupce sena, střílení lukem do senového terče, hledání různých druhů trávy v kupce sena, bludiště se zavázanýma očima a nebo třeba zipline. Celou dobu mám taky prázdninový deník a ten mi i Emilka naskenovala. Je to deník od Terezy Přikrylové, to je autorka toho deníku, a je to takový diář na červenec a srpen, kam si můžete spolu s rodiči zapisovat zážitky, plány, lepit vstupenky, kreslit obrázky, pomocí samolepek monitorovat, jaké bylo počasí, vytvořit si přehled ochutnaných zmrzlin a navštívených koupališť. No a když nepřeje počasí, jsou tam různé tipy na to, jak zahnat nudu. Ty mi právě naskenovala Emilka, ale já si myslím, protože vám to nemůžu ukázat, musela bych to jenom popisovat, že pokud vás to láká, tak si pořiďte prázdninový deník od Terezy Přikrylové a bude to vaše velká prázdninová inspirace. No a pak ještě Emilka dodává, když nejsme pryč, tak jsem doma u bazénu, a to od rána. Tak to se ti, Emilko, vůbec nedivím. A teď už písnička a pak vzkazovna.

nešahej na mne, nešahej na mne, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mne, nešahej na mne, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mne, teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Vzkazovna Rádia Junior.
2: Odstartovala nám vzkazovna a první písnička na přání je pro Tobíka. Tobík píše, zrovna jedeme s taťkou Martinem, mamkou Štěpánkou a ségrou Stelou na dovolenou. A chtěl bych nám nechat zahrát písničku, co jsem měl dnes k obědu od Jiřího Šlitra, aby nám cesta hezky utíkala. Tobíku, já doufám, že pořád ještě posloucháte a že si moc písničku užijete a já vám přeju krásnou dovolenou. Tak pojďte si to užít s písničkou.

A druhá písnička naší vzkazovny je pro Madlenku. Madlenka chce zahrát Safe and Sound od Capital Cities pro všechny posluchače a taky pro posluchače z její třídy, Andulku, Jirku a Tobíka, tak doufám, že posloucháte. No a chce věnovat písničku i Denise. Denisa ještě nedorazila, Madlenko, ale já jí to vyřídím, že si pro ní hrála. Píše pro mou nejoblíbenější a nejlepší moderátorku Denisu Kimlovou. Věnovala písničku i mně. Děkuju, Madlenko, a děkuje nám Rádio Junior, že vysíláme. No tak my jsme rádi, že tě to baví a užij si písničku.

0: Ukazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Naše společné odpoledne se pomalinku blíží do velkého finále. Dorazí Denisa Kimmelová, spisovatelka, autorka rozhlasových her, moderátorka Rádia Junior. Denisu určitě všichni znáte, ať už z vysílání Rádia Junior, tak jako autorku knížek pro děti a taky autorku Ušounovy pohádkové školky. Budu se ptát třeba na to, jestli budou vycházet další nové díly, co všechno můžeme od Denisy v rozhlase vlastně slyšet. Na to všechno budou moje otázky, ale ptát byste se měli i vy, abyste mohli vyhrát jednu z Denisiných knížek. Pokud už teď máte na ní nějaké dotazy, tak mi je napište na radiojunior@rozhlas.cz a nebo po 7. hodině zavolejte přímo Denise, číslo je 800 199 199. Momentálně stačí si udělat pohodičku, protože bude začínat 5. díl a poslední díl po tom, co Aneta zmizela. Kyberšikana je nebezpečná, může potkat každého z nás. Aneta by mohla o tomhle tématu vyprávět, jenže to by někdo musel vědět, kam se podíla. Co se stalo? Poslouchejte. V dnešním posledním díle se to celé určitě rozlouskne.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.

0: Klára Vlasáková, Potom, co Aneta zmizela. Díl pátý. Podle dostupných průzkumů se s kyberšikanou v České republice setkalo až 60% dětí. V souvislosti se zmíněnou alarmující statistikou si připomeňme mediálně známý případ zmizení 13-leté Anety C. Dnes uplynou od jejího zmizení přesně 3 roky.
1: Pamatuju si na tu chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že ségra nepřišla do školy a nikdo neví, kde je.
2: S Anetou jsme spolu seděli v lavici.
1: Aneta si jednou vzala ten deník do školy a našla ho jedna holka, která některé stránky nafotila na mobil a rozposílala ostatní.
2: Ten deník, co vyfotila a rozposílala Hedvika, se kterou Aneta seděla v lavici, to mi už přišlo trochu moc.
3: Brzo mi ale začaly chodit hnusné zprávy, že všem ze mě špatně, že bych neměla být.
2: Jirka od nás dokonce založila Anetin falešný profil.
4: My jsme prostě zkoušeli, co si můžeme dovolit.
2: Přišel Pavel, takový jejich jakože šéf, a především mají řek, že je odporná.
5: Každý den máme před očima něco, co jsme nezvládli v 7. třídě.
6: Pár týdnů potom, co se Aneta ztratila, jsem ji viděl. Na vlakovém nádraží u nás ve městě.
1: Prostě odešla sama.
6: Hlavně to všechny přesvědčilo, že už nebude dlouho trvat, než se najde. Nebo sama vrátí.

Všechno se to změnilo ve chvíli, kdy se ozval Anetin spolužák z vedlejší třídy. Ten tvrdil, že jí docela určitě viděl na vlakovém nádraží. Kamerový záznamy to potvrdili, takže se zdálo, že bude jenom otázkou času, než se Aneta zase někde objeví. Ale... no prostě... akorát nám to dalo naději, o kterou jsme zase potom přišli. Někdy si představuju, jak by to vypadalo, kdyby ségra nezmizela. A celý se to nějak včas podchytilo. Teď je jí 16 a myslím, že kdyby tu byla pořád s náma, tak bychom se spolu prostě vůbec nebavili, protože by řešila asi jiný věci než nějaký hovory se svým bratrem. To by se ale časem změnilo. Až by byla dospělá, tak by to bylo jiný. Vídali bychom se a bavili se úplně normálně. Po tak dlouhý době, jako jsou 3 roky, to hodně lidí bere jako ztracený případ. Ale já ne. Jasně, každý má nárok na to zmizet. A každý to přece nikdy chceme udělat. Ale pak vždycky přijde čas na to vrátit se zase domů. Vlastně furt čekám na to, až se ozve zvonek. Vždycky, když je někdo u dveří, tak mi poskočí žaludek. Asi před 30 minutami mi volalo nějaký blokovaný číslo. Vzal jsem to a v telefonu nebylo nic slyšet. Jen takový podivný hučení. Nahrál jsem si to, protože mě napadlo, že je to Aneta. To mě napadlo úplně jako první. Tu zprávu jsem si uložil a čas od času si ji pustím.

0: S Anetou jsme se znali z plavání. Byla dost oblíbená, vtipná, pořád něco vykládala. Většinu času prostě vůbec nezavřela pusu. Když jsem se pak o celý té šikaně dozvěděla, tak jsem to vůbec nechápala. Aneta na mě působila jako někdo, kdo se vším rychle vypořádá. Vždycky jí bylo nejvíc slyšet a pořád měla spoustu nápadů.
1: Ne.
0: Vídali jsme se hodně i mimo bazén.
1: No, pojď.
0: Jenže já se pak s našima odstěhovala do jiného města. Z toho jsem nebyla vůbec nadšená, ale nedalo se nic dělat. S Anetou jsme si pak hodně psali a volali si, ale už to nebylo takový jako předtím. A pak jsem se dozvěděla, že zmizela. Aneta mi nikdy neřekla, že se jí děje něco špatného. Když jsem se to celý dozvěděla, tak mě to dost užíralo. Byla jsem naštvaná i na sebe, že jsem nic nepoznala. Byla jsem s ní moc ráda. Koukali jsme se spolu na filmy, chodili ven a psali na přeskáčku takovej příběh o holce, co žije v úplně děsným sirotčinci, ale když je jí 13, tak přijde na to, že má super schopnosti. Nedávno jsem se do toho koukala a popravdě, to, co jsme napsali, nedává to moc smysl a nikdy to vlastně ani nejde přečíst, ale tenkrát nás to prostě bavilo. Říkali jsme si, že napíšeme hodně dílů, pak to vydáme a zbohatneme. Tenhle náš sešit jsem tenkrát ale musela kvůli vyšetřování odevzdat.
2: Průměrně se v Česku denně ztratí 15 dětí. Většina z nich se ale najde do druhého dne nebo prostě vrátí domů. Moje dcera se nenašla ani po 1095 dnech. Podle jiných statistik se pak většina manželství, v nichž partneři přijdou o dítě, rozvede. My jsme v tomhle se ženou nebyli výjimka. Moje žena se znovu vdala, ale já nevím, jestli aspoň trochu spokojená. Nevím ani, co dělá za práci. My totiž vždycky, když se potkáme, mluvíme jen o Anetě. Probíráme její narozeniny, výlety, ale i docela normální věci. Jaký knížky jsme jí četli, když byla malá, jaký jídla ráda jedla, kvůli čemu se vztekala. Do těchto našich sdílených vzpomínek pořád něco přidáváme. Jaký ubrus jsme zrovna měli v kuchyni, jaká písnička hrála, když jsme jeli v pátek na chalupu. Ani tyhle rozhovory ale nedovedou zastavit jednu věc. Je pro mě čím dál tím těžší vybavit si takový ty věci jako její hlas nebo držení těla. Musím si je připomínat z fotek a z videí, ale na ty se můžu dívat jen někdy. A tak vlastně o dceru přicházím takhle znova.
3: Jeden čas jsem chodila do takové podpůrné skupiny lidí, kteří přišli o dítě. Všichni říkali, že bych na to neměla být sama, že sdílení mi pomůže. Ty příběhy, co jsem tam poslouchala, byly hrozný. Pro hodně z nich to ale mělo smysl. Cizím lidem člověk řekne často víc než těm, co zná dobře. Na třetím sezení jsem si ale uvědomila, co mě od těch lidí odděluje. Oni ví, že o svoje dítě přišli na dobro. Já to ale takhle nemám. Na začátku po tom, co zmizela, jsem zkoušela všechno. Policie nás pořád ujišťovala, že mají celou věc pod kontrolou, ale já jsem přece nemohla jen sedět doma a čekat.
4: My vám rozumíme, že se snažíte dělat, co je ve vašich silách, ale je potřeba důvěřovat profesionálům.
5: Zveřejnili jste akorát její fotky a vyhlásili pátrání.
4: Vyšetřování probíhá pochopitelně i jinými cestami. My musíme pracovat s různými možnostmi a ty postupně vylučovat a je potřeba postupovat obezřetně a s rozmyslem.
5: Jenže to už může být pozdě. A navíc toho můžete spoustu propásnout, chápete? Těch stop je přece tolik a některá z nich může být důležitá. Musí se to prozkoumat. Prostě musí.
3: Později jsem se obrátila na lidi, co dělali různý věštění z karet, práci s energiem a tak. Procházela jsem s nima různýma místama. Třeba na tom nádraží, jak ji věděl jeden kluk ze školy, jsme byli hned na začátku. Půjčovala jsem jim taky její věci, aby se na ní napojili a... Většina z nich si za tu práci nic nevzala, ale nikdo z nich s pátráním taky moc nepohnul. Všechno to byly jenom domněnky a věci, co nikam nevedly. A jak ubíhaly týdny a nic se nedělo, tak fotek, článků a výzev ubejvalo.
2: Bude to lepší. Časem.
5: To nebude, dokud ji nenajdeme.
2: Děláme přece maximum.
5: Takže co navrhuješ? Chceš to vzdát? Hlavně, aby jsme měli klid?
2: To ne. To ne. Aleš potřebuje, aby jsme nějak fungovali. Už rok se
5: takhle... Já to přece vím. Ale fungovat budeme nejlíp, až budeme zase všichni pohromadě.
3: Dneska jsem znovu vdaná. Můj manžel má dvě dospělé děti, který k nám jednou za čas přijedou na návštěvu, podobně jako můj syn Aleš. Mají vlastní životy. Z mýho okolí ví každý o tom, co se mi stalo, ale nikdo se na to přímo neptá. Ani můj manžel to sám nikdy neotevírá. Jedině, když o tom začnu já sama, tak mě sice poslouchá, ale hned se snaží změnit téma. Já totiž pořád ji hledám. Jen o tom s nikým nemluvím. Každý víkend jezdím na různý místa. Vyptávám se lidí, rozvěšuju plakáty. Nechala jsem si taky udělat takovej odhad, jak by vypadala dneska, a ten pak lepím, kde se dá. Můj manžel o tom ví, ale dělá, že mi věří moje historky, kam to pořád jezdím. Já zase dělám, že věřím tomu, že se to všechno časem zlepší.
1: Pokud se vy nebo někdo z vašeho okolí potýkáte s kyberšikanou, volejte na linku bezpečí nebo linku riziko kyberprostoru. Odkazy a čísla najdete pod nahrávkou. Obě linky fungují non-stop, tedy 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Nejste v tom sami a hlavně mějte na paměti, že to celé není vaše chyba, i když se vás často okolí snaží přesvědčit o opaku.

0: Klub Rádia Junior.
1: Ahoj všichni, čtvrteční Klub Rádia Junior je tady. Čtvrtek patří tématu lifestyle, životní styl. No a naším dnešním hostem není vůbec nikdo cizí. Je to Denisa Kimlová, to jméno komu nic neříká, tak to nechápu. Je to autorka knížek, rozhlasových her, spisovatelka a hlavně naše kolegyně, moderátorka Rádia Junior. Denisu, musíte znát z vysílání Rádia Junior, je taky autorkou třeba Ušounovy pohádkové školky, různých knížek pro děti, jednu tu právě dneska i můžete vyhrát. No a já se budu ptát třeba na to, jestli budou vycházet další nové díly Ušounovky, kde všude můžeme něco od Denisy v rozhlase ještě slyšet, na všechno možné, a vy se můžete ptát taky. Ahoj Deniso, díky, že jsi dorazila jako host.
2: Ahoj Evi, ahoj holky, ahoj kluci, moc ráda jsem na druhé straně mikrofonu.
1: No hned jsem se chtěla zeptat, jaký to je.
2: Je to krásný.
1: Co by holky a kluci o tobě mohli se takhle na úvod dozvědět a ještě to za ty roky se nikdy o tobě nedozvěděli?
2: Úplnou novinku by si chtěla. Tak, co by se třeba mohli o mě dozvědět, je, že dneska jsem si vzala speciální prsten. Mám na sobě, přátelé, zásnubní prsten mé maminky, který ležel v krabičce 50 let, než jsem si dnes ho vyzkoušela. Řekla jsem si, že mi báječně sedí, a osvěžila jsem si s tím dneska oděv.
1: No je nádherný, teda úplně, to je takový archivní kousek.
2: Archivní kousek.
1: Takže mohli byste možná se mrknout i na kamery, abyste mohli ten Denisin úžasný prsten vidět. Po první písničce, kterou si teď dáme, budu mít na Denisu už spoustu otázek, ať už na rádio, na knížky, na předčítání seniorům. Všechno to určitě dneska obsáhneme, ale budeme dávat prostor i vašim otázkám. Můžete vymyslet něco originálního, co vás o Denise zajímá a nestihne vám to normálně říct, protože vyspovídává svoje hosty. A ta nejlepší otázka nebo prostě nějaká, co nás zaujme, tak vyhraje dneska knížku. Jakou, to si řekneme po písničce.

0: V dnešním klubu si povídám s kolegyní, moderátorkou a taky spisovatelkou Denisou Kimlovou. Moje první otázka, možná netradiční, nebo možná ji nečekáš. Kdybys měla sama sebe popsat jako nějakou pohádkovou postavu, tak kdo bys byla?
1: Já bych se nepopsala jako pohádkovou postavu, protože já jsem úplně jednoznačný vypravěč. Mm-hmm. Já jsem vypravěč a jako vypravěč dobře poslouchám, když mi někdo něco vypráví. A myslím si, že potom to šířím dál, takže já bych se jako nestylizovala do pohádkové postavy, ale do toho vypravěče, který tu pohádku vypráví.
0: Mm-hmm. Dobrá odpověď. A kdy to začalo, že jsi začala vymýšlet a psát příběhy a začaly se ti honit v hlavě? Pamatuješ si třeba ten první, který jsi vymyslela?
1: Já mám tohleto postižení už dávno, takže můj první počin najdeme v linkovaném sešitě s nápisem Deniska Dubničová, 2A. Bylo to o králi všech moří a začínalo to malými písmenky, krásně malými, a pak už to byly velká písmena ke konci, protože to bylo potřeba popsat ten sešit. No takže první byla pohádka o králi všech moří.
0: Ty jo, no tak to jsi začala brzo. No a jaký knížky jsi třeba milovala, když ti bylo jako je našim posluchačům?
1: Já se přiznám, že četla jsem spoustu knížek, ale jednu jsem četla pořád dokola. Mm-hmm. Pořád dokola, a to byl Robinson Crusoe. Já jsem milovala Robinsona Crusoe a já jsem takhle vždycky přišla k té knihovně a říkala jsem si, dobře, tak teď nebudu číst Robinsona, teď budu číst něco jiného. No, anebo ne.
0: A zase Robinson.
1: A zase Robinson, takže toho jsem jela hodně.
0: Poslouchala jsi jako malá taky rádio, nebo to moc ne?
1: Poslouchala jsem rádio hodně, protože já jsem měla úžasnou prababičku Anešku, která seděla vlastně většinu života na židli, a poslouchali jsme spolu nedělní pohádky a poslouchali jsme spolu Hájaji a poslouchala jsem rádio od vždycky.
0: Super. A Veru Turková se ptá, já bych se chtěla zeptat Denisy, jak se dostala k moderování, což byla taky jedna z mých otázek, jak se dostala na Radio Junior, takže to rovnou použiju tady od Verči.
1: Tak já jsem na Radio Junior přišla něco před 10-11 lety a myslela jsem si, ale protože jsem sem vstupovala jako autor, tak jsem si původně myslela, že já budu psát a někdo jiný to bude říkat.

0: tak to bylo.
1: To jo, takže jsi do toho skočila z jedné vody na čisto.
0: Přesně tak.
1: Verču taky zajímá, jaký je tvoje nejoblíbenější jídlo?
2: Moje nejoblíbenější jídlo. Já jako miluju spoustu věcí. Mám ráda sushi, mám ráda i českou kuchyni. Italskou moc nemůžu, protože mám laktózovou intoleranci. No a zase můžu úplně tu asijskou, kde vlastně se mléko vůbec nevyskytuje. Tak když jdu každopádně do restaurace, tak si většinou dávám pataj.
1: Mhm. Já se teďka zase vrátím k práci v rádiu. Co tě na ní nejvíc baví? Už to děláš 10 let.
2: Baví mě, že se potkávám s úžasnýma lidma, že si vždycky popovídám, vždycky se něco dozvím. Já se totiž strašně ráda učím. A tím, jak se připravuju na ty hosty, pak oni ještě mi řeknou spoustu zajímavých věcí. Spoustu se toho naučím, spoustu toho tím pádem vím, zároveň poznám ty lidi, zároveň se s těmi lidmi bavím. No a když bych měla říct, proč je rozhlas nejlepší médium, no tak je nejlepší, protože je nejrychlejší. Protože v rozhlase se dá všechno realizovat rychle. Dneska napíšu pohádku, zítra ji Eva Sinkovičová načte do rádia a pozítří si ji můžete poslechnout.
1: To je pravda.
2: Zatímco, když něco napíšu pro televizi, tak to třeba 2-3 roky trvá od námětu, než se to stane realitou. U těch filmů je to klidně 5-6 let. To znamená, že prostě miluju rozhlas, protože je teď a protože je rychlej a protože se v něm všechno dá prostě krásně zvládnout.
1: To je pravda. Stalo se ti ale někdy za ty roky tady u těch pultů, nebo i nemuselo to být u pultů, mohlo to být u živého moderování, myslím jako na akci třeba, něco opravdu bláznivýho?
2: No tak jasně, to samozřejmě, to jsou, jako já vždycky, když spolu moderuju s dětma, tak jim říkám, přátelé, kdybychom chtěli mít ten scénář přesně tak, jak jsme si ho připravili, tak by tady v tom studiu nesměl nikdo být, nikdo by nesměl telefonovat, museli bychom zamknout dveře, nikoho sem nepustit, protože ve chvíli, kdy do toho vstoupí jakýkoliv živý organismus, tak už je to prostě jinak. No jeden z takových jako šílených mých zážitků je ze Zlína, kdy jsem moderovala v prosklené budce, 40 stupňů ve stínu a naproti bylo velikánské pódium a tam říkali, no v době, kdy vy moderujete, tam nic nebude. A já jsem se chystala na to vysílání a viděla jsem, že tam teda rozhodně něco bude. A začali tam chodit lidi a říkám si, no to nevadí, tak trošku ruchu budeme mít v pozadí. A pak na to jeviště vylezl pán a řekl, milé děti, vy jste tady hrozně potichu, no tak co? A všem těm 100 dětem rozdal řechtačky. Takže začalo živé vysílání. A všude to řechtalo a pořád to řechtalo a naprosto nepřetržitě a já jsem prakticky nebyla slyšet, takže mi nezbývalo nic jiného, než stále do kolečka říkat, přátelé, jsme tady živě a jak poznáte, že jsme tady živě, protože slyšíte řechtačky, kdyby jsme tu nebyli živě, řechtačky byste neslyšeli a víte, proč jste mě teď neslyšeli, protože to byly řechtačky. Takže
1: to byla divočina.
2: To byla velká divočina.
1: Stane se ti ještě někdy po těch letech, že máš před vysíláním trému?
2: Jasně. A to většinou, když přijde někdo, koho miluju nebo obdivuju. Protože prostě jsou velká jména, jsou úžasní lidi a z těch jsem samozřejmě nervózní. Například, když jsem se potkala s Václavem Volíčkem. Holky a kluci, jestli si třeba Václava Volíčka nepamatujete, tak to byl úžasný režisér a má na svědomí například Popelku. 3 oříšky pro Popelku. A teď já jsem se chystala a říkala jsem si, tak oslovím ho jako, co řeknu? Tak zkusím být nějaká oslnivá nebo něco. No a nakonec jsem řekla, dobrý den, pane Podlíčku, já mám strašně ráda vaše pohádky. Trapas, jo. Takže je člověk jako nervózní, když se má setkat s někým velkým, to je jasný. No a takovouhle krásnou zkušenost mám i s panem Svěrákem. A to vám musím, holky a kluci, povyprávět, protože to je taková naše rodinná historka, kdy jsme šli s mojí dcerou do zákulisí Cimrmanů. A já jsem byla nadšená, že se můžu potkat s panem Svěrákem. Tak jsem byla taková pravdivá a říkám, pane Svěráku, já mám 2 idoly v životě, jo? A on říká, no a kdo je ten druhý? A já říkám, Jason Momoa. A on říká, a kdo to je? A já říkám, to je Aquaman. A slečna vedle říká, takový velikánský svalnatý chlap. A pan Svěrák říkal, no tak to je v pohodě. Takže takhle jsme si řekli s panem Svěrákem a když jsme odcházeli, tak

0: se hádá.
1: Já to nejsem.
0: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
1: Přes huby.
0: Kdo tam půjde?
1: Já tam nejdu.
0: Jděte tam vy.
1: Ať tam jde on.
0: Ano, tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
1: Nebudu.
0: Ano, tak paní, tak se o tom dohodne.

0: pozor.
1: A nehádejte se prosím vás.
2: Nehádejte se prosím vás.
1: A nehádejte se prosím vás teď. A kdo se hádá?
2: Já to nejsem.
1: Dejte pokoj nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
2: Přes hubu.
1: A kdo tam bude?
2: Já tam nejdu.
1: Jděte tam vy.
2: Ať tam jde on.
1: No, no,

0: Radio Junior.
1: Dnes ráno nevstanu z postele, dnes ráno nebudu vstávat, je mi tak všelijak po těle, nemoc mě začala zmát. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu, dejte mi malíček do vlášky,

шкраб, а язык мабит.

zataženou cévu a nervový tik.

říkali?

0: Počkaj.
1: Hele, Vendelíne, zdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Naše malá Agáta je od pondělka hurá. Maminka jí vaří čaje a pan

probacila nepříjemná

pivo silný dál, dojdeš potit se, potit se, to je rada má. Leží bacil vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

0: Junior. Co to slyším? Dupy, dupy, dupy, dupy, du. Poslouchejte všichni tiše, nikdo ani muk. Bojíte se?
1: Ne!
0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme! Co to slyším? Dupy, dupy, dupy, dupy, du. Poslouchejte všichni tiše, nikdo ani muk. Bojíte se?
1: Ne!
0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme!

vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude chtít, ve vteřině obletí i svět. Ve vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude chtít,

0: už máš jenom Marušku, co tě hladí po růžku.
1: Radio Junior.
2: Hádala se paraplata, které je víc do kulata.